Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. If

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

I když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ivan, prosím.
0: Haló?
3: Ano, prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, já vám volám z fotbalového svazu.
3: Co potřebujete?
0: My jsme tady objevili takovou záležitost, která je stará 6 let. My jsme tady objevili, že v zápase, když jste hrál za Sokol Velemín se Slavem Litoměřice, tak protihráči tvrdili, že jste prý měl jako takovou vrávoravou jako chůzí.
3: No ale já už za Sokol Velemín pár let nehraju.
0: No ale to je problém, pane vážený, poněvadž mi bude muset udělat zkoušku vaší močovou znovu, protože je tady podezření, že jste byl nadopovaný.
3: No ale když to bylo někdy, a jak nadopovaný, jako o čem to mluvíte?
0: No mě říkali vaši protihráči, že když jste hrál ještě před lety za Žáky, za Slavoj Velemín, že prej jste byl nějaký takový mátožnej a že prej to je z toho, že jste si něco vzal.
3: Je to za nesmysl, když jsem byl malý kluk, co jsem mohl brát.
0: No, hráli jste proti Slavoj Litoměřice?
3: No to jsme určitě hráli,
0: no,
3: ale...
0: No tak se nevykručujte.
3: No a co mám teda dělat? Jak vám to mám dokázat, že jsem byl čistý?
0: Nebojte se, nemusíte se ničeho bát. Jestli jste byl čistý, tak stačí, když nám přinesete vzorek močí z té doby, my to proskoumáme a všechno je v pořádku.
3: To je nějaký nesmysl, prosím vás, vy si doma skladujete 6 let starou moč? Myslíte si, že ji mám?
0: Každý správný fotbalista si musí skladovat moč. Veškerou.
3: Vy nějakého takového fotbalistu znáte, který má doma lahve s močí?
0: Samozřejmě. Haška třeba. Nebo Šígla. Ten má třeba načuraný lahvičky už od 85.
3: No tak si zajděte za Šíglem, proč lezete za mnou, když já jsem byl čistý, když vám to říkám a nevím, jak to mám dokázat.
0: Hejte se, nezlehčujte celou tu záležitost. Taky by se vám mohlo stát, že vylítnete z divize, vážený pane.
3: Ježíš Mariano, tak a co mám dělat, mi řekněte, teď já tu moč opravdu nemám.
0: Můžete teďka močit? My bychom to udělali teda v síle letošní močí.
3: Jako ta moje současná moč má dokázat, že jsem byl před 6 lety čistý.
0: Přesně tak. Moč jako moč, ne? Je to žlutý? Nebo jako máte moč?
3: Žlutou.
0: No tak vidíte. Tak mladej, vem si nějakou sklenici, mažej na záchod a odpoledne nám to přines na svaz.
3: No ale já mám dneska odpoledne trénink, já nemůžu.
0: No to nevadí. To nevadí, když přijdeš 10. teďka května k nám na svaz s močí, kterou si udrží z dneška, chápeš? Protože dneska je poslední termín, kdy se to dá zpětně poznat 6 let. Čili ne, aby tě napadlo jít na záchod mezi tím. Jestli něčemu nerozumíš, napiš svý babičce, ať ti to objasní.
3: Ale víte co, já vám odpoledne zavolám na svaz, jo?
0: Proč?
3: No já se musím domluvit s trenérem tady o tom.
0: Dobře, já pozdravuji ho od Františka Kolovskýho. Nazdar!

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Přátelé, rozmáhá se nám tady takový nešvar. Je opět 5.37, respektive 5.38 a my už jsme zase tady. Mám pocit takové deja sly. Jo, to je verze od deja vu. A je to pocit, že už jste něco slyšeli. Jsem vymyslel teďka. Deja sly. Já mám pocit, že i volají stejný lidi. Radí show, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy už zase jako čekáte, nebo co se děje?
1: Ne, já nečekám.
0: Vy už jedete domů.
1: Já vám volám a vyšlo mi to úplně, to jenom jednou zazvonilo a hned jsem se dovolal, to no je krásné.
0: To víte, v 5.39 nikdo neposlouchá, takže jste úplně sám, teď jsme tady jenom my dva, vy a já.
1: A to se právě mýlíte.
0: Jak to?
1: Protože já mám dědečka s mojí manželkou, který bydlí v Moravské Třebové, jmenuje se Petr Lojinský, no. A ten slyšel každou ranní show s váma, kterou jste kdy vysílal. Ví, kdy jste na dovolené, ví o vás téměř úplně všecko a já jsem strašně rád, že jsem se dovolal, protože vy byste pro mě mohl udělat super věc a pozdravit ho.
0: Dědečka?
1: Ano, je to dědeček Petr Lohinský z Moravské Třebové. On bude mít hroznou radost.
0: Myslím, že už se to vlastně stalo a hlavně vy jste řekl takovou větu, že my dva, jste říkal jako, že vy jste říkal, my máme, jako mluvil jste o mně, my máme spolu dědečka, tak jestli my máme spolu dědečka.
1: Jo,
0: tak
1: jako myslel jsem my jako moje rodina.
0: Zdravíme Petra a jsme připraveni na ranní show. Papa.
1: Děkujem.
0: Ahoj, čau. Maximum muziky.

0: Dobrý den, tady je Mrážek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Manu Čistěna.
0: Dobrý den, tady je Mrážek už jedná.
3: No dobrý den.
0: Helejte se, vy tady máte u nás nedoplatek za telefon.
3: My máme u vás nedoplatek za telefon?
0: No, 3000 korun je to, jste provolali.
3: A za co?
0: Je to za erotický linky, jestli o tom něco víte.
3: My tady Mandla Čistěna, tady nejsou aerolinky.
0: No, to já vím, že tam nejsou aerolinky. A já říkám, že to je za erotický linky.
3: A my tady žádný erotický linky jsme nedávali, to máte špatný číslo.
0: Prosím vás, já to tady mám černý na bílým, volali jste do sadomasochistického salonu a volali jste na zoosex tady. Pak jste chtěli ho přížit s motýlem nebo co?
3: Ne, tady je Mandla Čistěna.
0: Že jste volala, ale to je rumunská linka tohle z toho.
3: Ne, jestli...
0: Pochopte mě, teď já to nemůžu přece platit vaše radosti ze svýho. Takže vy jste volala do Rumunska na erotickou linku a tady vidím dokonce, no to je fuj, ten fuj, na transvestitismus v Bukurešti a ještě navíc se zvířatama, hnusný.
3: No to teda v žádným případě.
0: Hele, přidejte se, volali jste do Rumunska?
3: Ne, proč bychom tam volali, tam nikoho vůbec ani neznáme, co bychom volali do Rumunska.
4: A...
3: No.
0: Helejte se, prosím vás, a nechtěla byste nám to dát, jako my to potřebujeme nějak prostě tady smáznout ten dluh.
3: Prosím.
0: Jako jestli byste nám to nechtěla zaplatit, my to potřebujeme smáznout.
3: No to vám teda zaplatit nebude, my se klidně se budu s váma soudit.
0: A jak nám dejte aspoň půlku?
3: Ne, v žádném případě, pane.
0: Vy 3 litry to tam máte vymandlovaný
3: případě,
0: za půl dne,
3: ne,
0: prosím
3: vás. Ne, nepřipadá vůbec v úvahu, jinak to půjde soudní cestou.
0: Helejte se, tak nám dejte aspoň mandl. My od vás nechcem živý prachy.
3: Prosím.
0: Tak nám dejte aspoň mandl.
3: Ne, v žádném případě to nepřipadá v úvahu, pane.
0: No to byste měla předplacený ty erotický linky na celý týden.
3: Ne, my žádný erotický linky nepotřebuju. Naschledanou, více s váma o tom bavit nebudu.
0: Naschledanou.
1: Evropa 2.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

0: Radia.
1: Yeah, let's go! 5:58.

0: Morning Show!
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dámy a pánové, v 6.00 dneska výjimečně začneme dopravou, protože než začneme vysílat, tady máme smutnou zprávu, která přišla v noci, tak pojďme si odbavit nejdříve dopravu. Děje se něco na silnicích 6.00?
2: Překvapivě děje. Nehoda je na D1 přímo v Brně směrem z Prahy na Vyškov na 195. a půltém kilometru na začátku omezení. Už teď v 6 hodin se tam tvoří kolona od sjezdu na Vídeňskou a prodlužuje se.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
0: V novém týdnu ještě jeden úsek léta.
2: Ještě jeden, ano. Já myslela, jako, že se mě ptáš, jestli ještě je den.
0: Ne, ještě jeden úsek léta?
2: Ano, ještě jeden, je to tak. 23 až 27 stupňů dneska na teploměrech a k tomu skoro jasná až polojasná obloha. Takže ještě jeden úsek.

0: Tak, studio, ranní show se nám zaplňuje. I dnes, dá se říct, skoro až tradičně, v nové sezóně, jsme si v pondělí přivezli vzácného hosta. Ale než začneme, tak jsme si říkali, že ještě musíme říct smutnou zprávu, která přišla v noci.
1: A to, že ve věku 80 let zemřel v neděli zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Informoval o tom jeho syn Štěpán s tím, že jeho tatínek zemřel po nemoci.

0: Hák.
1: To neříkejte takhle. Hák, to mě nikdy nenapadlo, že kohák je vlastně možná. To ne.
0: Co?
2: Jako kapitán Hák?
1: Ne, jakože...
2: Tak ten tribunál...
1: Kdyby měl křížek, jak nosí lidi na krku, tak by to byl kohákový kříž.
0: Dobře.
1: Byl?
0: Zmilivý. Byl by. Myslíte, že už poznali lidi, že jsem to já?
1: Jo, tady, Štěpán Kozu, teď jste mluvil jako někdo jiný. Teď jste měl nějaký...
0: Já umím měnit hlas, já se tím živím.
2: Teď už totiž mluvíte jako moderátor.
0: Ne, to bych musel být. Krásné ráno, dobré ráno všem, děkujeme, zdravíme na silnice a ať se daří.
1: Pojďme si to zkusit. Takže začíná ranní show.
0: Dobré ráno, krásné ráno i ode mě. Co se děje na silnicích? Pneumatika z minulého týdne stále na D1 trvá. Pozor, ať se nerozsekáte. Co se děje dál? Ptáci přiletěli a zase odletají. Začíná zima. A co se děje na silnicích, poví Katka Hejdová. Mám to nechycené, dobře.
1: A vy ještě nevíte, že Zorka Hejdová je nejlepší přítelkyně, kamarádka Katky.
2: Ano, ano.
0: Tak jsem vás spojil, děvčata.
1: Ano, krásný, krásný.
2: Takže Katka Hejdová... Já si to nechám vytetovat na ruku.
1: A odpoledne přijde Zorka Říhová.
3: Ranní show. Evropy 2. Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou. V tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a my se ptáme každý den, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, sakra,
1: posluchači?
0: Posluchači to vím, ale že, co je u Kozubarovi?
2: Jak se jmenuje můj pořad tady? Jak se žije Kozubovi?
0: Jak se žije Kozubovi?
2: Super, teď jsem měl, platil jsem daně.
0: Teď,
2: já si vždycky dávám na čas.
0: Není to jako v září pozdě?
2: Já to vždycky dávám až na září, ať je takové napínavější.
1: A nejsou tam nějaký jako penále?
2: Jsou tam penále, ano. Už nemám barák, žiju v bytě.
0: Vy vlastně můžete být v penále, brzo.
2: Já můžu být v penále, ano.
0: A Štěpán Kozu.
3: Show Evropy 2.

0: I lidi volají tady, tady se dělá teprve káva. Jak to, že jste zůru, všichni dobré ráno, ranní show?
1: Ano, teda u telefonu. Já volám jenom, že jsem měl úplně obdobnou situaci jako pan Kozub, taky jsem minulej týden dodělával daně a chtěl jsem udělat trošku chytrýska. Právě, protože daně je vlastně do konce března, ale kdo má daňového poradce, tak může do konce června, ale my jsme si, protože já jsem strašný bordelář na papíry a moje účetní se mnou má to těžké, takže jsme si museli žádat o prodloužení termínu, takže pan Kozub to asi měl obdobný.
0: Někdo to má prodloužené do konce života, ten termín.
1: No, to je taky možný.
0: Díky, papa!
1: Taky.

0: 6.17. Posloucháte ranní show na Evropě 2?
1: Ano. Mám otevřít rovnou téma.
0: Rovnou.
1: Nesu si ho sebou z Ostravy až k vám.
0: Ano.
1: Přátelé, důvody rozchodu. Nejabsurdnější důvody rozchodu.
0: Nejabsurdnější
2: důvody. Nevěra.
1: To není absurdní, je to docela definitivní.
0: Jo, proto to řekl jako humor.
1: Jo, sranda.
0: Nejabsurdnější, jo, že třeba
2: bije... Co pak je to důvod?
1: Třeba se rozběhnu přes chodbu a kopnu ji na hrudník. To je asi takový důvod rozchodu.
0: No to zase není tak absurdní, ale...
1: To je definitivní.
0: Ne, počkejte. Nejabsurdnější. Ty jsi řekla nevěra,
2: ano.
0: To bylo se dobrý. Teď jsi si to užil ještě jednou, jako. Chápeš to? Ona se se mnou rozešla kvůli, takže můžeme dávat další absurdní. Třeba. Nemá peníze.
1: Mm-hmm. Ta ženská jako, nebo kdo?
0: Co říká ženská, když nemá peníze a nechce vypadat?

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Servis Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
7: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
7: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Už dnes večer na Funplay.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.
11: Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. Bych chtěl parafrázovat píseň, která právě teďka začíná. Řeknu, čeká nás zářijové slunce.
12: September sun.
1: Ranní show
13: Evropy
1: 2.

Milí super posluchači, zbývá 30 sekund do půl sedmé. Ještě jsme vás pořádně nepozdravili. Jste nejlepší. I v nové sezóně jste nejlepší. 20 sekund do půl sedmé. Love somebody. Everybody needs somebody. My vás.

0: až do posledního tónu. 6:31. Já nevím, co mi to napadlo. Posloucháte Ranní show na Evropě 2, tohle je Mozart, Requiem.
1: Aha.
0: Nevím proč, Requiem.
1: To je taková rozlučková, ne? Spíš jako...
0: Je rozlučková.
2: Rozchodová.
1: Dáváte mi jako zvedení něco najevo?
0: Je rozchodová. Zkuste najít, jestli vás můžu poprosit, kolegové, zkuste najít definici slova Requiem. Co to je vlastně Requiem? Z čeho to je? Requík? Vy máte u filmu, ne, rekvíky.
1: Rekvíky máme u filmu a mě se udělal taky zhoubný rekvík pod paží, to chci říct jenom, jo?
0: Tak teď jste byl Patrik, jednak je Dio,
1: fakt?
0: Víte, reinkarnace. Reinkarnace normálně. Takže?
1: Počkejte, rekviem, jo?
2: Jako to, že je to zádušní mše za zemřelé, to jako víme, ale ty chceš etymologii...
0: Nevěděl jsem, člověče, zádušní mše pro zemřelé je rekviem,
2: ano.
0: Aha, dobře.
1: Ale je to asi spíš tak, že ti zemřelí to jako nevnímají už, ne, nějak?
2: No to je právě ta otázka.
1: To nevíme právě.
0: Já si myslím, že to je vlastně strašně jakoby nefér.
1: Že si to neužijou.
0: No.
1: No to tak nahoře, že by to i mrtvého probudilo tohle.
0: Takováhle nádhera a vy to vlastně vůbec nevíte, že jo?
1: No, přesně.
0: Říkal jsem vám tu historku s Patrikem, jsme tady už zmínili teda. A to už jsem tady říkal, veď. Jak se domlouval s Milanem.
2: Mm-mm.
0: Že kdo umře první, bude chodit toho druhého strašit.
2: Jo, tak to
0: jsem říkal.
2: A co Milan? Jak to snáší?
0: Bohužel nic, čověče. Tak jako smutný, ale je to tak.
1: Možná jsi dělal Patrik.
0: Já myslel Milan. jo, Milan, ale fakt mě to přišlo smutný, že přišel, říká, bohužel nic, tak to řekl. Bohužel nic. No, takže co je Requiem etymologie?
2: No, nevím, něco z latiny, odpočinek.
0: Fakt?
2: Hmm.
0: Jakože Requiem, hledám to. Jakože relax. Requiem?
1: Relaxing.
0: Don't do it. Dobře, tak vy každopádně, Katka řekla výborně, rozchodová píseň, je to konec.
1: Ano, to je konečná. Tato.
0: Říká se občas bývalé ženě nebo ška.
1: Ano, říká se jim takhle.
0: Je to
1: ano.
0: Tak. Takže nejabsurdnější důvod rozchodu.
1: No, to jsou takové ty ultimativní věty, to ženy často používají, to schválně, Katko, jestli nám to potvrdíte. Ženy často říkají mužům ty vždycky, a pak to pokračuje, a pak ty nikdy.
0: Já to teda říkám taky.
1: Vy jste taky takový, jo, ultimativní.
0: My jsme si s ženou jako řekli, že by se nemělo používat vždycky a nikdy, a je to pravda, je to prostě blbý, no.
1: Ale víte co, ženy jsou vlastně super, ne, ale dokud nevezmou flašku vína do ruky, pak se vytahou staré pravdy z roku 93, které vy si nepamatujete třeba, jo.
0: Je to tak, já mám rád tu větu, jak se říká, že hádka partnerská je jako rockový koncert. Na začátku několik novinek, ale pak už starý dobrý hity.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, stále jsme nedojeli nejabsurdnější, nebo Štěpáne, je to vaše?
1: Ano, nejabsurdnější důvody rozchodu. Jo, jaké ještě můžou vlastně být?
0: Ano.
1: Napadá vás ještě něco?
2: My jsme podle mě ani jeden neřekli.
0: My jsme to vlastně neotevřeli.
1: No, vy jste řekli nevěra, to mi přijde takový jako standardní důvod rozchodu.
0: Je
1: jako.
0: To tak. Nejabsurdnější důvod...
2: Tak výchova dětí.
1: Výchova dětí ve smyslu...
2: No, že se neschodneš s partnerem, prostě jestli máte třeba pohlavkovat, nebo jim dávat na zadek.
1: Nebo kopat.
2: Jednomu to vadí,
1: jo, jako chápu,
2: ne.
1: Říká, že to má jinak. Jo.
0: A kdybychom měli odpovědět teda vážně, nevím, tak?
1: Tak si musíte pozvat jiného hosta.
0: Ne, vy to víte?
1: Nevím.
2: Někdo přesolil jídlo.
0: Vy jste to takhle otevřel.
1: Já to otevřel, já si můžu poradit.
2: Já myslela, že nějaký žebříček, že prostě ženka se rozešla s manželem, protože jídal soused, na jeho democ šlehačky.
1: No ne, já
0: ale
1: se ptám.
0: Štěpáne, to je vidět, že jste tady ještě stále začátečník, protože to, když přinesete takovýhle téma, musíte mít i jako nějaké
2: něco
0: typy.
2: Něco zajímavého.
1: Dobře, tak zkusím jinou. Proč spáchal Hitler sebevraždu? Tady už se snad shodneme aspoň trochu, ne?
0: Proč?
1: Proč to udělal v tom bunkru?
0: Já jsem viděl nějaký americký stand-up.
1: No.
0: A ten vlastně popisuje, že Hitler spáchal sebevraždu den po svatbě.
1: S Evou.
0: S Evou Braunovou. A říká, manželství je těžký.
3: Show. Are you ready? Evropy 2.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
3: Evropa 2 88,2 a 105,5 FM.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
15: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
14: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
15: Tohle si nesmíš nechat ujít.
14: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
16: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je to stejně zajímavé, že jste zase tady.
2: Je to zajímavé, no, tak vždycky pro mě prostě pošlete kabriolet, tak jsem tady, no, co mám dělat.
0: A pozor, mám takovou historku. Teďka, jak jste říkal s tím kabrioletem. Když tady byl Štěpán poprvé, v pondělí 31. srpna, tak já jsem ho přivez autem. Dojel jsem si pro něj přes a říkám, a na zpáteční cestě jsme byli domluvený, že mu zařídím odvoz. Mm-hmm. Jo. A říkám mu v autě, když jsme jeli sem jako do Prahy, tak mu říkám, hele a Štěpáne, máte rád vlak? Co kdybyste jel jako vlakem? A myslel jsem to jako, měl jsem srdce na dlaní, protože já to třeba mám rád, že nemusíš stát u Brna, a Štěpán, no tak vlak, to nemám rád.
1: No, to myslíte vážně.
0: To teda určitě ne. A já, aha, tak ne, dobrý, já vám zaplatím taxík a on, jestli byste byl tak hodnej, protože vlakem to teda jakoby ne. A mě to vlastně překvapilo, protože třeba já vlakem, jo.
1: Co máte proti vlaku? No. Jako třeba můj sen, já budu mít příští rok 40 a já jsem to už všem řekla, že můj sen je Orient Express.
0: No.
2: To jsem měl, Orient Express jsem měl v Přeloučí o půl druhé někde u takového baráku za kopcem. To byl Orient Express za 500, ale já chci jenom říct, že já
0: jsem měl v Thajsku takhle Orient
2: Express. Jste měl taky, no. Kolik vás to vyšlo tehdy?
0: Leoši, when you wake up, call me, something happened.
2: Já měl teda i sushi k tomu, jo. Ale chci jenom...
1: Dva plus jedna zdarma, jo.
2: Já chci říct, že já nemám nic proti vlakům, ale já jsem kuřák.
0: Mm-hmm. Ale ty výmluvy, to je prostě...
2: Ne, tak ale v kabrioletu se může kouřit a když mi zastaví někdo v autě, tak můžu kouřit kdekoliv, ale ve vlaku se nekouří.
1: A nemůžete jít na záchod, normálně jako se to dělá v letadle.
2: Přesně. Můžu, ale mám strach, že porušuju něco.
0: Musíte kouřit na ty senzory.
2: No to já dělám, já to testuju vždycky.
0: A?
2: No a vždycky se zastaví vlak.
0: Nezastaví.
2: Jo, zastavil jsem už dvakrát před Brnem.
0: Nevěřím.
2: Věřte mi.
0: Ale ne, senzory, to se tak říká. To je jako, jak se říká, že v tom bazéně na veřejných koupalištích mají speciálně napuštěnou vodu, která se jako zbarví, když se vyčuráte.
2: Jo, to se tak říká, jo?
0: No a lidi se bojí vyčurat. Přitom stačí chodit prostě do bazénu, kde je rozdělená voda na místo, kde se může čůrat a místo, kde se nemůže čůrat.
2: Tam jsou sektory, jo?
0: To jsou sektory, tak musíte být tam v tom sektoru, kterým se prostě nesmí čůrat.
2: Tam je vždycky plno.
1: A ty lidi tam stojí s těma drinkama celý odpoledne, nikomu se nechce čůrat, to je zajímavý.
0: To je zajímavý, že vlastně lidi stojí někdy na těch party hodiny a hodiny s drinkem. No, tohle,
2: já nemůžu, protože jak tam paří to sluníčko a já z pozice Albína, já vždycky, to jak kdybyste dal kefír na balkon, prostě to najde.
0: Takže ten vlak?
2: Vlak prostě ne, lidi se chtějí fotit, chtějí si povídat se mnou, nedá se tam kouřit.
0: Já jezdím vlakem a lidi se nechtějí fotit.
2: No, protože vy už končíte a začínám, to si říkáme pořád. Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Katko.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Katko, obohať nás, osvěži nás.
1: Já mám pocit, že jsme se dlouho nepovídali o jídle.
0: No.
1: A tak bych tady měla zprávečku z Azurového pobřeží, abychom se ještě trošku vrátili do prázdnin. Mohl bys tam najít nějakou takovou středomorskou hudbu?
0: Počkej, středomorskou najdu. Když jsme teda u těch prázdnin, můžu zmínit, že jsou nedvědi v Budějovicích v pátek.
1: Ano.
0: To bych chtěl říct, jakože, aby jsme se vrátili do prázdnin.
1: Ano.
0: Jako trochu si přiřívám polivčičku tady, ale přátelé, vstupenky ještě stále jsou.
2: Kdybyste nesehnali, tak já umím taky nedvěda. Jo, takže můžu udělat online.
0: Počkejte, ne.
2: Trošku ho umím, no.
0: Tak moment,
1: tak... Tak to nemůžete jen tak ale říct, abyste nedal ukázku.
0: Ne, my máme ale to nedvědy v letním kině Háječek.
2: Ano.
1: U nás v Budějcích.
0: V Budějcích, v pátek.
2: Dobře.
0: Jo, 11. Vstupenky jsou, je to celá 3hodinová show, když nedvědi hráli. František Nedvěd, který se ještě ke všemu jmenuje František Nedvěd, jako jeho táta. To je vtipný. Vypadá jako on.
2: Vypadá.
0: Jako v nějakým prostě stroji času.
1: A hraje a zpívá jako ona, to už je takový jako dodatek.
0: To už je jako neuvěřitelný. No tak...
1: Tak tam máte?
0: Jo, tak to máme tam v těch Budějovicích.
2: Ano.
0: A vy umíte nedvěda, já jsem to viděl, ale samozřejmě, jak chcete?
2: Já ho klidně dám ze vší úctou a radostí, jako jo.
0: Tak můžeme.
2: Fakt ho chcete. Tak si zavřete oči, ale jo, abyste si to nacítili. Špor večerem tady u nás začnou ptáci zpívat. A nad krajinou nebe vzlete, kam si kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci lásko dívat. A kdyby do očí, a to bys koukal. Tady bych si zívil, jo, ale autor to udělal jinak. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. Já nemůžu, já jsem se trošku vzrušil, pardon.
1: Já taky, já vás chápu.
0: My tu písničku milujeme prostě.
3: Já taky.
0: Tak v pátek, České Budějovice, letní kino Háječek.

0: zázrak, tahle písnička je zázrak.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko.
0: Pátek 11. září, je to se dobře pamatuje?
2: Ano.
0: 11. září.
2: Vím, znám.
0: 25 let po dvojčatech,
2: ano.
0: Vlastně dvojčata nedvědi.
2: Ano,
0: vlastně,
2: ano.
0: Dvojčata, ale
2: skoro ale ano,
0: jako skoro.
2: Jakoby.
0: Jakoby nedvědi jsou vlastně dvojčata, country. Takže letní kino Háječek Budějovice, vstupenky na ticketportal.cz.
2: Ano.
0: Tada! Tak a jsme u středomorské hudby,
3: ano.
0: Protože budeme mluvit o jídle, jak říkala Katka.
3: Ano. Takhle, když si dáváte na dovolený takovou tu směsici mořských potvor, nebývá to zrovna nejlevnější. Jo, takže na Azurovém pobřeží je taková vyhlášená restaurace a servírka přinesla na podnose ryby, korýše a jako čerstvý úlovek dne,
0: tedy i, catch of the day,
3: i živého humra,
0: slovenský homár,
3: humár za 7000 korun.
0: Jo.
3: Jo?
2: Za kolik?
3: Za 7000.
2: Ježišmarja.
3: No a o humra se přihlásil jistý francouzský pán, který si tedy tuto potvůrku zakoupil za 7276 korun.
0: Ano.
3: Aby následně pustil do moře.
0: Pustý.
3: On ho zachránil.
0: On mu rozjel ty klepítka. Já to teda nemůžu vidět normálně. Já jako, ale já si myslím, že se nějak mění doba. Že podle mě jsme trochu jako citlivěli, nebo jak se to řekne? Jsme jakoby...
2: Možná přecitlivělí trošičku.
0: Že jsme takový jako bábovky teďka.
2: Trošku no. Jo. Přitom kdysi my, Leoši, naši předkové, my si no, to ještě pamatujete, jsme lovili zvířata.
0: Já, úplně jako takhle přeci.
2: No,
0: ale si... stačí se podívat na Vesničko má středisková.
2: No.
0: Vy to rád citujete. Ten
2: miluju film, to.
0: Jak otík a ta maminka, jak zabíjí ty holoubata. Že jo? Prostě jakým má je zlomí vás. Jako na to koukáš a říkáš si, co? Nebo že máš vzít sekeru a useknout prostě slepici hlavu, že jo, a jdeš, prostě normálně je klasika polívka, víkend, že jo.
2: No, jako, já jsem kluk z vesnice, já jsem zažíval zabíjačky běžně.
0: Samozřejmě, já to vlastně nechci říkat, že no. Ta představa je pro mě hrozná, že jo.
3: Takže máš prostě taky smysl pro humr, jako pán.
4: Ranní show Evropy 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Ale ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
6: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
7: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: 7.04. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, ceny u čerpacích stanic opět rostou. Dnes se tím bude zabývat vláda. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín ale kabinet nechce. Strana AfD, tedy Alternativa pro Německo, vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8% hlasů. AfD v Sasko-Anhaltsku a vlastně po celém Německu bodovala se slibem, že bude deportovat nelegální migranty od první minuty, co začne vládnout. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu a v budoucnu umožní přestup i na tramvaj a vlak a vznikne na místě bývalé tržnice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Do největší haly v Česku se přichází rozloučit s publikem italská legenda Drupy. Finálovým koncertem vyvrcholí úspěšné turné ze začátku roku, kdy tento charismatický zpěvák s živou kapelou a tanečníky oslnil české diváky. Hity jako Piccola e Fragile, Sereno e, či jeho velehity s Hanou Zagorovou zazní v O2 aréně letos mezi svátky 27. prosince. Předprodej vstupenek startuje za hodinu přesně v 8.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Upadá je stále D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov. Byla nehoda na 196. kilometru. Od Kývalky už je kolona, tedy kilometr 182. A příjezd do Prahy hlásí taktéž silný provoz. Silnice 3 je ucpaná před Mirošovicemi směrem z Benešova.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální ranní teploty se pohybují od 6 do 12 stupňů. Přes den bude krásné letní počasí. Skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu ale jen kolem 20. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračuje pondělní a ranní show s Leošem Maršem,
0: Katkou Říhovou
1: a Štěpánem Kozubem.
0: Je to tak! Listeners of Radio Europe 2. Europe 2 for Robin. Europe 2 for Robin.

všichni do studia, jak se říká. Všichni sem. I Kohák, všichni sem. Štěpán, jdeme na to, druhá hodina začíná.

0: Dámy a pánové, nyní dojde k historickému setkání. K historickému setkání Štěpán Kozub ve studiu, pane Kovák, ve studiu Evropy 2 se potká s Jakubem Kohákem. Tak my tady v éteru už vlastně byli tak jako nějak za sebou, ale aby se fyzicky potkali, to tu skutečně ještě nebylo.
1: Myslíš, že vybuchne vesmír?
0: Jakube, Štěpán Kozub, já vás seznámím.
2: Jezus Maria, dobrý
3: ahoj,
2: den.
3: Ahoj, Kubo, ahoj. My se známe s Kubou.
2: Nemusíme
3: už
2: si dávat jako ruku, ono to není vidět.
3: Proč, ať posluchači
2: tak
3: vidí.
2: Jo, dobrý no. den.
3: Dobrý den, tak Kuba.
0: Ano, už to, vem si, Jakube, už to začalo. Jakube, vem si židli, prosím tě.
2: No, nepotřebuji. Já rád stojím, je to jako na baru tady.
0: Vem si tady židličku, pojď. Posílám ti židličku.
3: Ano. A teď se musím zvednout já samozřejmě.
0: Ano, posílám ti židličku.
3: Já zajíždím pod stůl, jo, na
0: chvíli. Všim jsi si, že Štěpán přibyl do týmu Evropy 2?
2: Ne, nevím.
0: Za celou dobu si z toho nevšiml?
2: Ne, za jakou dobu myslíš přesně?
0: Od pondělí.
2: Aha, no tak na to, že je pondělí dneska, tak jsem si to nevšiml.
0: Ale už další pondělí, víš?
2: Jo, takhle.
0: To bylo minulý pondělí.
2: Já bohužel musím se přiznat, ten popkulturní komerční svět úplně nesleduju, tak jako vy.
0: Takže ty vysíláš v rádiu, ale si ho nemáš rád.
2: Jako nejseš daleko od pravdy, upřímně řečeno. Ale jako by vás jako lidi rád mám.
0: A konkrétně se na Katce máš rád co?
1: No.
2: Když nám mává a odchází do auta.
1: No a to je taky moje oblíbená část. Ano.
0: A Štěpán Kozub, jakože, kdyby si ho měl nějak jakoby popsat. Kdyby jsi byl jako Wikipedia.
2: Ježiš, má to po mně nechtějte.
3: To může být krátké, Kubo. Klidně i urážlivé, já to snesu.
2: Ostrava.
3: No.
0: Jo.
3: To je dobré, co mi líbí.
0: Je v tom všechno?
2: Je v tom hodně. Každý se v tom najde to, co si tam má najít.
4: Ranní show Evropy 2.

0: Štěpáne, začněte si vstup, zkuste si to.
1: Jsi brďo, takže ahoj, ahoj, dobrý den.
2: Ne, to není ono, ne.
3: Já tohle ale miluju.
1: To zkouším.
0: Ahoj, ahoj, ahoj je vaše.
1: Ahoj, ahoj moje.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Posloucháte ranní show.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já to nakombinuju. Ahoj, ahoj, mám říct všechny rádia, které jsou komerční nebo naše.
0: Můžete, víte co, řekněte, že posloucháte, co chcete.
1: Vítejte na Kisu, přátelé. Od nás ze studia Country Radio, Hit Radio Orion, chtěli by tolik pokut. Tak já bych chtěl jenom říct tady, že jsem si vybral takovou zvláštní chorobu,
0: ano,
1: která mě jako svým způsobem nadchla a trošku odpudila v jednom.
0: Dobře.
1: Tak schválně, jo. Já se zeptám, jestli vy uhádnete, co by to mohlo být za chorobu podle názvu. Geofagie. Co by mohla být geofagie? Jenom řeknu, že to je taková jako psychologická možná porucha. Geofagie.
0: Nevím.
1: Souvisí to taky s jídlem.
0: Je, asi možná, že se vám dělá špatně jako země. Že to geo, tak jako země.
1: Jo,
0: jako, že
1: okay.
0: Je mi,
3: to je leofabie.
0: Je mi... leofabie? Jo, bývávalo.
1: Takže no, nevíme.
0: Leofabia junior.
3: Počkej, mi na to nějak přijdeme.
0: No, jako země... Mi je zle.
1: Ale jste blízko, Leoši, strašně blízko.
0: Země, geo,
3: geo,
0: mi je zle.
3: Souvisí to s jídlem.
1: Souvisí to ze zemí.
0: Geofobie by bylo, že země mi je zle.
3: Takže je mi špatně z národních jídel.
1: Ne, takže přesně. Geofagie je chorobné nutkání jíst hlínu, půdu nebo jíl.
0: Jasně.
1: Kdo to má?
3: Těhotné ženy.
1: Žerete hlínu?
3: No,
0: váš
3: ne,
0: pes.
3: Já
1: váš pes je v pohodě.
0: No tak on je v pohodě samozřejmě.
3: Vy máte psa?
0: No, to jsem teďka neměl říkat.
1: Máte psa, jo?
0: Ne, nic, jsem neřekl. Tak se prokecte, že to ujelo.
1: A vy jste se chodili venčit spolu, jste byla těhotná s jeho psem, že jste
3: jo, jo, jo, jo. A omítky jsme očurávali.
0: Ještě jednou.
1: Katka řekla, no, že těhotné ženy...
3: mají zvláštní chutě.
1: Jí hlínu.
0: Jo.
3: Já nevím, jestli úplně hlínu, ale vím, že se vždycky říkalo, že když měly ženy třeba málo vápníku, tak je lákala chuť omítky, případně slepičinců a tak.
1: OK. A jo. Z toho je potom to, že je s nima hlína, jako že jsou jo. Zábavné?
3: Jako s těhotnýma.
1: No, to určitě není sranda, to jsem
0: zažil. Řekni to, jakože je s těhotnýma, jsou fáze, kdy je s těhotnýma sranda, já vím.
3: No.
0: Víš, kdy je s nima sranda?
1: Kdy?
0: Když přijdou do jináče, ten okamžik.
4: Ranní show My favorite. Evropy 2.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po

0: na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.
4: Jsme zpátky, za chvilku česká volba.

0: Volba na Evropě 2.
1: Štěpáne, česká volba, víme.
2: Už teď vím, už Štěpánova, jsem zkušený moderátor.
1: Jste zkušený.
2: Promiňte jenom chvilku, ahoj, ahoj, dobrý den, zdravím všechny z Evropy 2, to jsme my. Mám to naučené, jsem dobrý, ty. Jsem
1: tak,
2: dobrý.
1: Kdyby se Češi mohli vrátit do dětství, jaký předmět by si uchovali do dospělosti?
3: Nevinnost.
2: Kardiostimulátor.
1: Moment, já si to musím přehrát. Kdyby se Češi mohli vrátit do dětství, jaký předmět by si uchovali do dospělosti? Kardiostimulátor. A ty jsi řekla co?
3: Nevinnost.
1: Kdyby se mohli vrátit do dětství, kdyby jsi si nechtěla nechat...
3: Klidně bych si nechala o trochu díl.
1: Ale...
3: No co?
1: Přijde ti jakoby 14 brzo? Ne, jak jsi to měla ty?
3: Ne, to ti vůbec nebudu říkat.

0: Řekni, to si ne. To vlastně nikdy neznělo. No, teď ty jsi to otevřela nevinnost.
1: No tak říkám, mohlo to být klidně později. A až budu vychovávat vlastní děti, tak jim budu klást na srdce, aby s tím nespěchali.
0: Vy to nevíte.
2: Já jsem u toho nebyl.
0: Vy to nevíte, Štěpáne, ale bývalá kolegyně před Katkou tady vysílala kolegyně moderátorka Lucie Šilhánová.
2: Ano.
0: Teď se jmenuje Černá.
2: Dobře.
0: A ona se narodila 16-leté mámě a 17-letému tátovi.
2: Pěkně.
0: Masakr, ne?
2: Takže v podstatě spolu chodili na střední.
0: No ne, to je...
1: Spíš na základce.
0: No ne, je to už střední, ale jakože masakr, ne?
2: To je dobrý.
0: Jako já mám třeba teďka 17-letýho syna, jo, a kše, já bych se ho bál pustit metrem do centra. Jako.
2: Chápu. Aby na hlu někoho neoplodnil, že to je
0: ne. Ne, to ne, aby tam dojel. Ale ne, nic vezlím, ale jakože... Jako takhle. Katko, teď ty.
1: Takže... Já jsem všechno řekla.
0: Ne, že
1: to byl můj tip.
0: Bylo to zbytečně brzo?
1: No já myslím, že jo. Že se klidně vyplatí počkat si díl. Třeba do 17 aspoň.
0: Oh, takže teď jsi to řekla. A ty jsi to řekla schválně, ty nejsi hloupá. No a co se stalo v těch 16? Party?
2: To bylo v 15, podle
1: mě. Ne, bylo to v 15.
2: Ty, já jsem lepší, lež, já jsem to trefil. Tady. Jak říkám, vy končíte, já začínám, to je tady pořád.
0: Já jsem řekl 14, jakože. A vlastně jsem se tak moc nesplet.
1: No.
0: A večírek byl?
1: Ne, to byl plánovaný. Ne, fakt?
2: Já to měl podobně. Mě bylo 14.
0: Ne.
2: Fakt, ale já jsem řekl, že mi je 19. A jí bylo 21.
1: Já se směju, ale vy asi to myslíte vážně, že jo?
2: No úplně, smrtelně.
0: A to znamená, vy, kdybyste teďka řekl jméno a adresu, tak je to trestný
2: čin. Jo, no tak asi jsem byl zneužitý, no?
0: Možná to vlastně není ani promlčené, že to bylo loni. Evropy 2.

0: Ranní show na Evropě 2, česká volba. Tak, kdyby se Češi mohli vrátit do dětství, jenom si to představte.
1: Ano.
0: Jaký předmět by si uchovali do dospělosti? Páté místo, číslo oblíbeného časopisu.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Aha, takhle to myslej, ano. Okay. Čtvrté místo, Tamagotchi, nebo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, aha.
0: Tamagotchi. Říkej, to já...
1: To je hra.
0: Víte, co je vtipný, že já to už nezažil.
1: Ano.
0: Ne, počkej. Jo, já to už nezažil.
2: Já jsem žila.
0: Katka to zažila a vy jste to ještě nezažil.
1: Vy jste to nezažil, Katka už tom žila a mně už to přišlo trapné.
2: Ano.
1: Takhle to je.
0: To je husté. Ale my jsme si to fakt takhle krásně rozdělili. No. Mně je 50, Katce je...
2: To snad ne, ne, to vůbec, počkej, ještě rok. Ne.
0: 50, 40, teď mi to došlo.
1: A 30.
0: 50, 40, 30, děláš si prču! Hele, to je normálně jak na schovku, když jdeme. 30, 40, 50, před pikolou, za pikolou.
2: 10, 20 let už za mikrofonem.
1: Ale toho nejstaršího už pak nikdo nehledá. Klasika. Nech toho tam, může 50, nech toho tam.
0: Klasika, proto já to nehraju, že jo?
1: Můžete jenom pikat.
0: Oni pikají lidi, co jsou většinou se mnou v práci.
1: Já vím. Proto se sem rád vracím.
0: Takže Tamagotchi.
2: Tamagotchi. No, taková pardon. Prostě potvůrka, no, digitální hra. Pidi, dalo se to připnout i na klíče.
1: Ano.
0: Třetí místo, starou Nokii, aby mohli hrát hada.
1: Dobře.
2: To byl nerozbitný telefon, 3310.
0: Já to používal jako...
2: Dneska to má velkou hodnotu.
0: Já to používal, já měl to ještě předtím a používal jsem to jako podložku, nebo jakože zábranu pod pneumatiku, když auto stálo v kopci.
1: Jo, jo, to dává smysl, to se nerozjelo.
0: Druhé místo, kazetu s oblíbenou hudbou. Je, pojďme si něco zahrát. Ty co? Jo. Co se jdeme?
1: Jako to si můžu říct cokoliv?
2: Jo. Štěpána, vy jste zažil kazety?
1: No jasně.
2: 30? Jo, dobrý.
1: Já jsem měl Discman a i Walkman.
2: No tak Discman.
1: Yes.
0: Promiňte, ale každý samozřejmě máme tu dětskou muziku jinde. Já se to omlouvám. Někdo třeba má Led Zeppelin.
1: U tohohle mi naši dělali sourozence.

0: Štěpánko, super ročník 1996, 1996, 96, vážně, 96. 96, ty vole, no. A já jsem na Evropě 2 od roku 97. Pojďme dál.
1: To je husté, tohle, to se mi líbí.
0: A vaši sourozenci jsou jaký ročník?
1: Já nemám sourozence.
0: Jo, to byl vtip.
1: Naši se o tom snažili.
0: Jo.
1: Ale často.
2: Ale Štěpánovo mamce je o 2 roky víc než tobě.
1: No.
0: Není.
1: Je.
0: Není.
2: Já jsem se ptala.
0: Tak je starší, no, to je důležitý. No ne, až bude mladší, tak to je konec. Pojďme zpátky k české volbě. První místo.
2: Aha.
1: Co by to mohlo?
0: Kdyby se Češi mohli vrátit do dětství, jaký předmět by si uchovali do dospělosti? Já vám to řeknu.
1: No.
0: Je to oblíbený plyšák.
1: Je.
0: A já opět tady budu dělat chytrého. Já to miluju, tenhle příběh. Podle mě jsem ho v éteru říkal už hodněkrát. Jestli pak víte, jak se anglicky řekne plyšák.
1: Ne.
0: Protože my jsme si to prostě jen tak jako pojmenovali podle toho materiálu. Ale v angličtině existuje jeden jediný výraz. Není to vtip, jo?
1: Ano.
0: Je to teddy bear.
1: Teddy bear.
0: Teddy bear.
1: Jo.
0: Tedy medvěd teddyho.
1: Ano.
0: Teddyho medvěd.
1: Ano.
0: A jestli pak víte...
2: Spíš medvídek teddy, ne? Tedy ho by bylo tedy.
0: No jasně, je to jako medvídek tedy. Ale
1: no.
0: Proč?
1: No, proč?
0: Proč se říká plyšákům, co svět světem stojí v anglicky mluvících zemích?
2: Teddy bear.
0: Tedy hlavně v Americe. No. Tak pozor, název vznikl v roce 1906 v USA a je pojmenován po americkém prezidentovi Theodoru Rooseveltovi. Jehož přezdívka byla tedy.
1: Mm-hmm.
0: Prezident totiž v roce 1906 při lovu odmítl zastřelit přivázaného a bezbraného medvěda. Noviny tehdy publikovaly slavnou karikaturu tohoto příběhu. Výrobci hraček název převzali a začali plyšové medvídky nazývat teddy bears. Název se vžil a už se jim neřekne jinak.
1: To je skoro až dojemné tohle.
0: To je strašně dobrý, ne? Theodore Roosevelt nechtěl zabít medvěda, a tak se všechny plyšové hračky jmenují v angličtině teddy bear po Rooseveltovi. Já to miluju, ten příběh. Tak teďka je tady taková pauza, protože já potřebuji najít tady v počítači rychle jingle. Já vám to jenom jako říkám, to máte pohled za kulisy. Už jsem ho našel, nebyla to. Ranní show.
3: Evropy 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
6: roztočíš. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
8: Prodoma. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
9: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
10: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
9: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
10: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
9: pozorování
10: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
9: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
10: Od 11. do 13. září.
9: A vstup je zdarma.
10: Více informací na praha.eu.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
16: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
15: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
16: Tohle si nesmíš nechat ujít.
15: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
17: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
18: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2.

Ranní show na Evropě 2. Katka, Leoš, Štěpán. Kozub. Sakra, zase pondělí a vypadá to, že jsme se tady zase v nějaký větší skupině.

0: Já nemám, nevím.
1: Já klidně jo.
2: Štěpán teď do éteru řekl, že nic nemá, což je klasická moderátorská situace, ale Katka řekla, že má.
1: Ale tak, je to taková show. Blbost.
2: Ranní show na Evropě 2, Katka Říjová.
1: Tak, teď přemýšlím, jak to uvedu. Svědek na svatbě.
2: Ano.
1: Jakého jste měli svědka na svatbě, když jste měli svatbu?
2: Milana.
0: Strýčka, já jsem měl strýčka.
1: A byla to dobrá volba?
0: Ano, myslím, že ano.
1: Vykonal svou práci tak, jak měl?
0: Ano, byl první ožralý, to je pravda.
1: Totiž, ve Spojených státech je možné, ano, aby jako oficiální svědek posloužil váš pes.
2: To si já stanu, je to tady.
1: Zákon nově schválili dokonce v New Yorku a ty opravdu můžeš poprosit svého psa, aby ti odsvědčil manželství. A teď ještě, protože tam je nutný ten ověřený podpis.
2: No.
1: Oni regulérně vezmou tu psí ťapku, namočí do ingoustu a podepíšou psa na oficiálním formuláři.
2: Já vím, ale ten svědek to musí udělat dobrovolně. To stvrzuje tím podpisem. A jako sorry, můžeš poprosit svého psa, ale všichni víme, jak jsou psy vycvičeni. A no, že dělají často věci, které nechtějí dělat. Například nejsou v posteli. Chodí ven, i když prostě se jim nechce ven a tohle to. To znamená, jak budeš mít zákonně potvrzené, že se tomu psovi to chce dělat a že to je dobrovolný?
0: No, jako já ani tak neřeším toho docela hodného psa, jako já spíš řeším ten podpis prostě, protože ho mám na těch kolečkách přídavných, takže to asi...
2: Cože?
0: Že mám pejska s těma kolečkama, nemá ťapky, takže jak to podepíše, ty vole? Tak to je ten průser.
2: A možná, že by mohli uznat ten, že by...
1: Kolejničku.
2: Že by projel.
0: Leda, že by projel, no. Tak já zase mě nebudu mít dosvědčit, no. To je prostě na nic.
2: Podle toho vlastně můžou potom i ty detektivové zaznamenat třeba brzdou stopu.
0: Já jsem mu přezul na zimní teď.
2: Není to brzo? Ranní show
3: Evropy 2. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Není odpoledne jako odpoledne.
1: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
5: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
5: Tak Zorko, tady to se zapěla. To je vražda humoru napsala.
3: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
6: Ježiši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
9: Naše maso
8: je prostě lahůdka.
9: Na webu Evropy o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
9: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
9: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 7.54, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno. My tady máme teď za úkol odstartovat prodej koncertu Drupyho.
1: Grande finále.
0: Grande finále. Uděláme si teďka takovej úvod, jenom chci říct, že ten start je přesně v 8, ale uděláme si takovej úvod. V pátek jsme se o tom bavili, tak mě najednou tak přišlo, to poznáte, já jsem to nahodil, s Jakubem Kohákem. Mm-hmm. Tak pojďme si to připomenout, jak to Jakub ohodnotil. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jakub Kohák, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Krásný páteček.
0: Krátký páteček.
1: Ať máte krátký páteček.
2: To nebude
0: vám,
2: problém.
0: Přejeme vám krátký páteček.
2: Ano. No tak co? Co
1: tak
2: budeme dělat?
1: Šel, ne?
2: Tak jo, no tak, no, jestli máme jako krátký.
0: Můžu
2: tak,
0: říct.
2: Tak zase ahoj.
0: Já mám příběh.
2: Tak jo.
0: Dneska jdu na letiště přiletít Drupy, ale to by vás asi nezajímalo.
2: No to já znám to jméno, ten zpíval kdysi dávno, ano, s Haničkou Zagorovou.
0: Je to tak a my jsme udělali turné, on byl v lednu tady na turné.
2: Vážně, jo.
0: Po celém Česku a my mu teďka děláme.
2: A to jste našli tolik jako starých lidí, aby přišli na ten koncert?
0: Člověče, taky jsem si říkal, že to je pro Geronty,
2: no.
0: A strašně si to užili, hlavně ty mladší, co tam byli jako doprovod.
2: Těch starých.
0: No, byli překvapení, říkali, aha, já jsem ani nevěděla, že znám tuhle písničku a tuhle písničku. Katka tam dokonce zpívala.
1: A já jsem byla nejdřív na koncertě a pak jsem tam i zpívala, představ si. Jemu se totiž přezdívalo, to mi říká máma, italský hřebec.
2: No a... tak nám o tom něco řekni.
1: No, ne, to se... to jsem
2: pozval
1: právě...
2: tě na pokoj.
1: Já jsem
3: musíme
1: právě...
3: si udělat přehrávky. Komentum.
2: Jak se řekne, pojďte se mnou na můj pokoj italský.
0: Amore, řekni.
3: Amore, to je ale parčiato di apartamente.
1: Takhle nějak to bylo,
2: jo.
1: No,
0: samozřejmě seš s ním na apartmánu,
2: no.
0: A on ti zpívá kozipi, ko.
1: A já jsem se urazila a pak jsem zjistila, že se vlastně nemusím urážet. Ne, já jsem právě
2: vlastně
1: chtěla
2: pravda
1: vyzdvihnout.
0: Kozi grande.
1: No, takové středně, ale... Že jsem chtěla vyzdvihnout, že na tom fakt něco je, že, jako, že se mu říká italský hřebec a je že to tam tak pořád jako nějak má.
0: Já jsem s ním telefonoval a on mi říkal, že mu bude příští rok 80. Mm. A my mu pořádáme...
2: To bude dorta kráva.
0: No, my mu pořádáme rozlučkový koncert. Jakože poslední koncert.
2: Jako v životě.
0: No tak takhle to...
1: Vlučka takový, se svobodou.
2: A to je takový trik vás jako zpěváků, že poslední koncert a pak je 350 ještě. No,
0: on,
2: no,
0: to nechtěl, on to nechtěl, aby se to takhle jmenovalo. Jmenuje se to Grande Finale.
2: No.
0: Je to letos na Vánoce, 27. prosinec.
2: Mm-hmm.
0: O2 Arena. A on říká, no tohle vypadá, že končím. A já říkám...
2: Snad budu mít volno.
0: Počkej, Katka tam bude taky zpívat.
1: Ano.
2: Zase. Já se zblázním.
0: A já říkám...
1: A já tě zase pozvu.
0: A to není konec, ale on, no, konec trošku naznačujete, že jako příští rok už jako konec. A já říkám, no tak nevíte, jestli budete ještě dělat takhle velký koncert, že jo?
1: Hmm.
0: On zpíval na Patrikovi.
2: Taky.
0: Ty jsi tam nebyl vlastně na Patrikovi,
2: nebyl.
0: Na Patrikovi.
2: Já měl nějakou práci, asi bohužel.
0: Jo.
2: Už dlouho dopředu jako by dojednanou. Nicméně,
0: co budeš dělat ty o víkendu?
2: Bereme to tak, že to je poslední koncert v tom roce.
0: Ano.
2: Je to
0: poslední koncert toho turné 2026.
2: Tak.
0: Takže Drupy, Grande Finale, tak. 27. prosinec, O2 Arena.
2: No a pak zase musíte prodávat dál lístky jako další rok.
0: No, to rozhodne ten nahoře.
2: Je to tak.
0: Včera přijel.
1: Já
0: předevčírem přijel. V pátek přijel, ježišmarja, já jsem se nedokázal ukotvit v čase. Včera jsme byli na lodi.
1: Jsme se s ním viděli.
0: Kde Hana Zagorová vždycky oznamovala nové projekty, knížky, koncerty, turné. A na té lodi zaspíval Setkání. Jak jsi to užila, to jeho setkání?
1: Nádherně. Opět.
0: Bylo to fakt setkání?
1: Jo, opět to bylo italské nabíjející setkání.
0: On tam najednou přišel. A před obrazovkou, kde byl Drupy s Hanou Zagorovou před 40 lety, začal naživo zpívat. To bylo retro.

0: Start prodeje koncertu Drupyho v O2 aréně. Je za 15 vteřin, tak chvátej. 10 vteřin do 8.
1: A než ti odpoví.
0: Tak chvátej. Lidi tleskaj. 5, 4, 3, 2, 1. Teď! Dámy a pánové, právě teď je 8.00. Začal prodej vstupenek Drupyho O2 Arena 27. prosinec.

0: Je. Teď se pomyslně objali na obrazovce.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítána. Drupy!
0: Poslední možnost vidět Drupyho, grande finále!
1: Děkujeme.
0: Děkujeme. Bylo to emocionální včera.
2: Ano.
0: Emotivní.
2: Hele, on má takový pro mě dvě jako věci, které on umí předat, a to je ta energie a potom ta nostalgie. Že jako proto ty si jdeš na ten koncert.
0: Příští rok mu bude 80, vypadá fantasticky. Mm. A když tam zpíval před tou obrazovkou, kde byl trochu mladší, jsem si říkal, to snad ani není možný, to propojení těch světů v den, kdy Hana Zagorová by oslavila 80. Ano. narozeniny. Prostě bylo to celé, jako když se spojili vesmíry. On mi pak na večeři říkal, jak je to starý, to video? Tak jsme to dohledali a on říká, to je fakt před 40 lety? Takže teď mu je 80 a na videu mu bylo 40. Tak, jestli se chcete připojit, jestli u toho chcete být, do největší haly v Česku se přichází rozloučit s publikem italská legenda Drupy. Finálovým koncertem totiž vyvrcholí neskutečně úspěšné turné ze začátku letošního roku, kdy tento charismatický zpěvák s živou kapelou a tanečníky oslnil české diváky. Drupy v Ostravě, Brně, Hradci a v Praze uchvátil a hlavně překvapil návštěvníky tím, kolik vlastně znají jeho písní.
2: Ano.
0: Jakože, aha, ještě tuhle znám, tuhle, i no, tuhle taky vlastně.
2: A ta, co hraje pod náma?
0: To je vlastně, jo, to není God. Lidi říkají, to není God, je jaká je? A my říkáme, ne, je to té Drupy, Serenoe. Ale na turné jsme Gota měli.
2: Ano.
0: A bude i v O2 aréně.
2: Bude.
0: Máme Kristiána Šepka, který vypadá jako Karel God za mladá. A oni to zpívají.
2: A zpívá jako Karel God za života.
0: A oni to zpívají spolu, takže si představte, že Kristián Šebek zpívá jaká je v duetu s Drupym Serenoe. Diváci byli na turné i překvapení, jak skvěle se bavili. Celý večer totiž nebyl jen o megahitech, které zdomácnili v naší zemi, jako Piccola Fragile, Vadovia nebo právě Serenoe, ale také o historkách z Drupyho života, které se okamžitě překládaly do češtiny. To lidi taky nečekali, že si mysleli, že zpěvák tam bude jako zpívat a pak bude něco říkat italsky a nikdo tomu nebude rozumět. Takže on říká historky a
2: rozumět budete.
0: Hned je to překládáno. Celý koncert, stejně jako celé turné, odstartoval a odstartuje právě nezapomenutelný duet Setkání s Hanou Zagorovou, který jste právě teďka slyšeli. To, ta kariéra, ty životy Hany a Drupyho spojovalo jejich velké přátelství a během show se připomíná ještě hity, třeba Je mi líto, to zpívá Katka.
2: Ano, dobrý den.
0: Teda včera si zpívala jako paní.
2: A nebo, no já už taky jsem paní, víš.
0: A nebo třeba málo kdo ví od Hany Zagorové, je totiž taky Drupy, Sambario. Takže, poslední připomínka. Letos mezi svátky se tedy ještě jednou s tímto programem rozezní nezaměnitelný hlas, který byste měli slyšet. Přijďte prožít večer plný setkání, přijďte prožít večer plný nostalgie, čeká vás právě to poslední setkání. Takže vstupenky právě teď na ticketportal.cz. Drupy, grande finale, 27. prosinec, 3 dny po štědrém dni.

0: 8 hodin 9 minut a než budeme pokračovat k zprávy. Zprávy v 8.9. Katka Říhová.
1: Krásné dobré ráno. Premiér Andrej Babiš by byl proto, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Kůrovec může znovu ohrozit české lesy. Ideální podmínky mu vytvořilo letošní suché a horké počasí. Stromy jsou nyní ve stresu, protože nemají vodu. Kalamita by se podle odborníků mohla projevit zhruba za 2 roky. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Sportovní oddíly, studenti gymnázia, žáci základních škol, různé spolky i veřejnost budou využívat novou sportovní halu v Litovli. Stavbu haly vybraná firma zahájila loni v dubnu, otevřena byla před víkendem. Město projekt financovalo pomocí úvěru a 30-milionové dotace od Národní sportovní agentury. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7, 6-4. Zápas ukončila při 6. matchballu. V boji o semifinále vyzve Nosková světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Ucpaná je D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zhruba od 182. kilometru a příjezdy do Prahy hlásí taktéž silný provoz. Silnice 3 je ucpaná před Mirošovicemi směrem z Benešova.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme krásné letní počasí, bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu ale jen kolem 20. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem,
0: Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem. Všichni zpátky do studia.

0: ranní show, dámy a pánové, ranní show na Evropě 2, Katka, Štěpán, Leoš.
1: Dobrý den.
0: Jak říkáme my, už to tady, jsme to naučili, 30, 40, 50. Nic, Katko, sorry, jak já vím, že ti je 38, ne?
1: Ano.
0: No, ale...
1: Zaokrouhlujeme.
0: No ne, jakože 30, 30, 50 nezní tak hezky. Ale jo, tak jo, 30, 30, 50.
1: Ne, v pohodě. Vlastně máš pravdu, já už jakoby to na sobě dost pociťuju, kromě toho, že mě teda jakoby pobolívá občas kyčel, jako opravdu.
0: Ano.
1: Tak si vzpomínám, že my, když jsme byli teď v létě na dovolený, tak jsem se tam strašně pohoršovala nad nějakým klukem, co tam kouřil cigaretu. A vlastně jsem jakoby drbala do mýho manžela a říkala jsem, podívej se tady, prostě tady ten mládežník, on tady prostě kouří, jak to, že to rodičům nevadí. A on mi říká, prosím tě, dítě, je moje normálně 25, to jenom tobě je 40, že jo?
0: Takhle prostě, ti to řekl ošklivě.
1: No, tak,
0: Vás něco pobolívá, nebo máte k tomu komentář?
2: No ne, tak bych chtěl nějak Katce pomoct, jako, jestli máte kyčel úplně špatně, to chce novou. Ne fakt, to není sranda, novou kyčel.
0: Jako v 38?
2: Kačí si můžete dovolit, ne, snad se svým platem, no my si kupte keramickou kyčel. Nebo
0: a to něco. Stojí, jako jdete doma do krámu, koupíte si kyčel.
2: Jsou výběrové kyčle, se dá objednat.
0: Jako v Louis Vuitton třeba.
2: No, Louis Vuitton kyčel, Gucci kyčel.
1: A která je nejlepší?
2: Za mě jsou dobré takové ty z plastu, jo? Ale pozor, když je teplo, tak ona se roztýká, tak potom začnete tak divně tančit.
0: Ale to ti můžu, já ti můžu vytisknout, jestli chceš kyčel na 3D tiskárně.
1: Ty máš 3D tiskárnu, jo?
0: Nemám, ale chtěl jsem to říct.
3: Ranní show Evropy 2.

0: show na Evropě 2, dobré ráno. Mám historku.
1: Tak pojďte.
2: Tak jo.
0: Mám historku, nevím, jaký mám jako říct.
1: Zkuste vtipně.
2: Zkus od začátku.
0: Můj kolega v boji, ne, tak jak říct, Milan, víte, kde je Milan? Zkus říct, kde je Milan, Štěpánovi.
2: Milan je Leošova pravá ruka, věrný přítel, oddaný souputník.
1: Ok.
0: Konciliéry.
1: Dobře.
0: Je o 10 let starší, takže zažil 90. léta v rozpuku.
1: Dobře.
0: Zatímco mě bylo 14, kdy začala 90. jemu bylo 24, takže on jel. Měl velmi takový bohatý život, užíval si prostě Prahu, byl to typický pražský kluk. Já nějak to mám říct, co dělal jakoby za práci. Svého času provozoval zastavárnu.
1: Dobře, to zní dobře.
2: Nemusel, že byl taxikář?
0: To taky.
2: Jo.
0: A chodil s přáteli do nevěstinců.
1: Ano.
0: Snad se neurazí, že to takhle jako řeknu.
1: Ne, pánské kluby prostě.
0: No, spíš bordel.
1: Dobře.
0: Jo. A vyprávěl mi historku. Já říkám, počkej, to musím říct normálně v rádiu. Vyprávěl mi historku,

0: suchý. A že se ona ptali tý bordel, mama na ně a ona říká, no, on nám tady vždycky nechá dvojku, my mu pohlídáme pejska a on je spokojený a jde domů.
1: Super.
2: Ranní show. Are you ready? Evropy 2.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysík KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysík za super cenu. Více na DEK.cz.
14: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Ano. Máme otevřít rovnou téma.
0: Rovnou.
1: Nesu si ho sebou z Ostravy až k vám.
0: Ano.
1: Přátelé, důvody rozchodu. Nejabsurdnější důvody rozchodu.
0: Nejabsurdnější
2: důvody. Nevěra.
1: To není absurdní,
2: je to docela
1: definitivní.
0: Jo, proto to řekl jako humor.
1: Jo, sranda.
0: Nejabsurdnější, jo, že třeba bije...
2: Co pak je to důvod?
1: Třeba se rozběhnu přes chodbu a kopnu ji na hrudník. To je asi takový důvod rozchodu.
0: No to zase není tak absurdní, ale...
1: To je definitivní.
0: Ne, počkejte. Nejabsurdnější. Ty jsi řekla nevěra,
2: ano.
0: To bylo se dobrý. Teď jsi si to užil ještě jednou, jako... Chápeš to? Ona se se mnou rozešla kvůli, takže můžeme dávat další absurdní. Třeba. Nemá peníze.
1: Mm-hmm. Ta ženská jako, nebo kdo?
0: Co říká ženská, když nemá peníze a nechce vypadat, že se rozchází s klukem kvůli tomu, že nemá peníze?
2: Že jsme si přestali rozumět. Naše cesty se rozešly.
1: Ty mě vůbec neposloucháš.
3: Leo Šmareš. Katka Říhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: Já nevím, co mi to napadlo. Posloucháte na Nišou na Evropě 2, tohle je Mozart, Requiem.
1: Aha.
0: Nevím proč, Requiem.
1: To je taková rozlučková, ne? Spíš jako...
0: Je rozlučková.
2: Rozchodová.
1: Dáváte mi jako zvedení něco najevo?
0: Ta je rozchodová. Zkuste najít, jestli vás můžu poprosit, kolegové, zkuste najít definici slova Requiem. Co to je vlastně Requiem? Z čeho to je? Requík? Vy máte u filmu, ne rekvíky.
1: Rekvíky máme u filmu a mě se udělal taky zhoubný rekvík pod paží, to chci říct jenom, jo?
0: Tak teď jste byl Patrik, jednak jedný. Vítej reinkarnace. Reinkarnace normálně. Takže?
1: Počkejte, rekvím, jo?
2: Jako to, že je to zádušní mše za zemřelé, to jako víme, ale ty chceš etymologii...
0: Nevěděl jsem, člověče, zádušní mše pro zemřelé je rekvím,
2: ano.
0: Jo? Aha, dobře.
1: Ale je to asi spíš tak, že ti zemřelí to jako nevnímají už, ne nějak?
2: No to je právě ta otázka.
1: To nevíme právě.
0: Já si myslím, že to je vlastně strašně jakoby nefér.
1: Že si to neužijou.
0: No.
1: No to je tak nahlas, že by to i mrtvého probudilo tohle.
0: Takováhle nádhera a vy to vlastně vůbec nevíte, že jo?
1: No, přesně.
0: Říkal jsem vám tu historku s Patrikem, jsme tady už zmínili teda. A to už jsem tady říkal, veď. Jak se domlouval s Milanem.
2: Mm-mm.
0: Že kdo umře první, bude chodit toho druhého strašit.
2: Jo, tak to
0: jsem říkal.
2: A co Milan? Jak to snáší?
0: Bohužel nic, čověče. Tak jako smutný, ale je to tak.
1: Možná si dělal prdel, Patrik.
0: Tam jsem Milan. Milan, ale fakt mě to přišlo smutný, že přišel a říká, bohužel nic, tak to řekl. Bohužel nic. No, takže co je Requiem, etymologie?
2: No nevím, něco z latiny, odpočinek.
0: Fakt?
2: Mm.
0: Jakože requi. Hledám to. Jakože relax.
1: Requi.
0: Requiem?
1: Relaxing.
0: Don't do it. Dobře, tak vy každopádně, Katka řekla výborně, rozchodová píseň, je to konec.
1: Ano, to je konečná. Tady.
0: Říká se občas bývalé ženě nebožka.
1: Ano, říká se jim takhle.
0: Je to
1: ano.
0: Tak. Takže nejabsurdnější důvod rozchodu.
1: No, to jsou takové ty ultimativní věty, to ženy často používají, to schválně, Katko, jestli nám to potvrdíte. Ženy často říkají mužům ty vždycky, a pak to pokračuje, a pak ty nikdy.
0: Já to teda říkám taky.
1: Vy jste taky takový, jo, ultimativní.
0: My jsme si s ženou jako řekli, že by se nemělo používat vždycky a nikdy, a je to pravda, je to prostě blbý, no.
1: Ale víte co, ženy jsou vlastně super, ne, ale dokud nevezmou flašku vína do ruky, pak se vytahují staré pravdy z roku 93, které vy si nepamatujete třeba, jo.
0: Je to tak, já mám rád tu větu, jak se říká, že hádka partnerská je jako rokový koncert.
2: Mm-hmm.
0: Na začátku několik novinek, ale pak už starý dobrý hity.
3: Show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, stále jsme nedojeli nejabsurdnější, nebo Štěpán, je to vaše?
1: Ano, nejabsurdnější důvody rozchodu. Jo, jaké ještě můžou vlastně být?
0: Ano.
1: Napadá vás ještě něco?
2: My jsme podle mě ani jeden neřekli.
0: My jsme to vlastně neotevřeli.
1: No, vy jste řekli nevěra, to mi přijde takový jako standardní důvod rozchodu.
0: Je to
1: jako
0: tak. Nejabsurdnější důvod.
2: Tak výchova dětí.
1: Výchova dětí ve smyslu?
2: No, že se neschodneš s partnerem, prostě jestli máte třeba pohlavkovat, nebo jim dávat na zadek.
1: Nebo kopat.
2: Jednomu to vadí,
1: jo, jako chápu,
2: ne.
1: Říkáš, že to má jinak. Jo.
0: A kdybychom měli odpovědět teda vážně, nevím, tak?
1: Tak si musíte pozvat jiného hosta.
0: Ne, vy to víte?
1: Nevím.
2: Někdo přesolil jídlo.
0: Vy jste to takhle otevřel.
1: Já to otevřel, já si můžu poradit.
2: Já myslela, že nějaký žebříček, že prostě Jindka se rozešla s manželem, protože jídal na jahody moc šlehačky.
1: No ne,
0: ale
1: se ptám.
0: Štěpáne, to je vidět, že jste tady ještě stále začátečník, protože to, když přinesete takovýhle téma, musíte mít i jako nějaké
2: něco
0: typy.
2: Něco zajímavého.
1: Dobře, tak zkusím jinou. Proč spáchal Hitler sebevraždu? Tady už se snad shodneme aspoň trochu, ne?
0: Proč?
1: Proč to udělal v tom bunkru?
0: Já jsem viděl nějaký americký stand-up.
1: No.
0: A ten vlastně popisuje, že Hitler spáchal sebevraždu den po svatbě.
1: S Evou.
0: S Evou Braunovou. A říká, manželství je těžký.
3: Show. Are you ready? Evropy 2.
4: Tatart vyhlašuje data.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebude štít jinak.
3: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
3: Jak to jsem teď říkal?
8: A je to tak.
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší
6: přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
3: Není odpoledne jako odpoledne.
10: Posloucháte. Já mluvím.
11: A já to chtěl říct dřív.
10: Já to chtěla říct dřív.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
11: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
3: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
11: No, dneška jsme se dofákali a teďka jsme se to teď zašít.
3: Od 3 do 6 na Evropě 2.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnost, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je to stejně zajímavé, že jste zase tady.
2: Je to zajímavé, no, tak vždycky pro mě prostě pošlete kabriolet, tak jsem tady, no, co mám dělat.
0: A pozor, mám takovou historku. Teďka, jak jste říkal s tím kabrioletem. Když tady byl Štěpán poprvé, v pondělí 31. srpna, tak já jsem ho přivez autem. Byl jsem si pro něj přes a říkám, a na zpáteční cestě jsme byli domluvený, že mu zařídím odvoz. Mm-hmm. Jo. A říkám mu v autě, když jsme jeli sem jako do Prahy, tak mu říkám, hele a Štěpáne, máte rád vlak? Co kdybyste jel jako vlakem? A myslel jsem to jako, měl jsem srdce na dlaní, protože já to třeba mám rád, že nemusíš stát u Brna, a Štěpán, no tak vlak, to nemám rád.
1: No, to myslíte vážně.
0: To teda určitě ne. A já, aha, tak ne, dobrý, já vám zaplatím taxík a on, jestli byste byl tak hodnej, protože vlakem to teda jakoby ne. A mě to vlastně překvapilo, protože třeba já vlakem jo.
1: Co máte proti vlaku? No. Jako třeba můj sen, já budu mít příští rok 40 a já jsem to už všem řekla, že můj sen je Orient Express.
0: No.
2: To jsem měl, Orient Express jsem měl v Přeloučí o půl druhé, někde u takového baráku za kopcem, to byl Orient Express za 500, ale já chci jenom říct, že já
0: jsem měl v Thajsku takhle Orient Express.
2: Orient Express jste měl taky, no. Kolik vás to vyšlo tehdy?
0: Leoši, when you wake up, call me, something happened.
2: Já měl teda i sushi k tomu, jo, ale chci jenom...
1: 2+1 zdarma, jo.
2: Já chci říct, že já nemám nic proti vlakům, ale já jsem kuřák.
0: Mm-hmm. Ale ty výmluvy, to je prostě...
2: Ne, tak ale v kabrioletu se může kouřit a když mi zastaví někdo v autě, tak můžu kouřit kdekoliv, ale ve vlaku se nekouří.
1: A nemůžete jít na záchod, normálně jako se to dělá v letadle.
2: Můžu, ale mám strach, že porušuju něco.
0: Přijde kouřit na ty senzory.
2: No to já dělám, já to testuju vždycky.
0: A?
2: No a vždycky se zastaví vlak.
0: Nezastaví.
2: Jo, zastavil jsem už dvakrát před Brnem.
0: Nevěřím.
2: Věřte mi.
0: Ale ne, senzory, to se tak říká. To je jako, jak se říká, že v tom bazéně na veřejných koupalištích mají speciálně napuštěnou vodu, která se jako zbarví, když se vyčuráte.
2: Jo, to se tak říká, jo?
0: No a lidi se bojí vyčuráte. Přitom stačí chodit prostě do bazénu, kde je rozdělená voda na místo, kde se může čůrat a místo, kde se nemůže čůrat.
2: Tam jsou sektory, jo?
0: To jsou sektory, tak musíte být tam v tom sektoru, kterým se prostě nesmí čůrat.
2: Tam je vždycky plno.
1: A ty lidi tam stojí s těma drinkama celý odpoledne, nikomu se nechce čůrat, to je zajímavý.
0: To je zajímavý, že vlastně lidi stojí někdy na těch party hodiny a hodiny s drinkem. No,
2: tohle, já nemůžu, protože jak tam paří to sluníčko a já z pozice Albína, já vždycky to, jak kdybyste dal kefír na balkon, prostě to najde.
0: Takže ten vlak?
2: Vlak prostě ne, lidi se chtějí fotit, chtějí si povídat se mnou, nedá se tam kouřit.
0: Já jezdím vlakem a lidi se nechtějí fotit.
2: No, protože vy už končíte a začínám, to si říkáme pořád. Ranní show Evropy 2.

0: Kulturkoháka.
1: Dámy a pánové, nyní dojde k historickému setkání. K historickému setkání Štěpán Kozub ve studiu, pane Kohák, ve studiu Evropy 2 se potká s Jakubem Kohákem. Tak my tady v éteru už vlastně byli tak jako nějak za sebou, ale aby se fyzicky potkali, to tu skutečně ještě nebylo.
2: Myslí, že vybuchne vesmír.
1: Jakube, Štěpán Kozub, já vás seznámím.
3: Jezus Maria, dobrý
4: ahoj,
3: den.
4: Ahoj, Kubo, ahoj. My se známe s Kubou.
3: Nemusíme si dávat jako ruku, ono to není vidět.
4: Proč, ať posluchači vidí.
3: Tak jo, dobrý no. den.
4: Dobrý den, tak Kuba.
1: Ano, Jakube, vem si židli, prosím tě.
3: No, nepotřebuji. Já rád stojím, je to jako na baru tady.
1: Vem si tady židličku, pojď. Posílám ti židličku.
4: A teď se musím zvednout já, samozřejmě.
1: Ano, posílám ti židličku.
4: Já zajíždím pod stůl, jo, na
1: chvilku. Je tady, všim jsi si, že Štěpán přibyl do týmu Evropy 2?
3: Ne, nevím.
1: Za celou dobu si z toho nevšiml?
3: Ne, za jakou dobu myslíš přesně?
1: Od pondělí.
3: Aha, no tak na to, že je pondělí dneska, tak jsem si
1: no,
3: to
1: nevšiml. Ale už další pondělí, víš?
3: Jo, takhle.
1: To bylo minulý pondělí.
3: Jo, to já ten, bohužel musím se přiznat, ten popkulturní komerční svět úplně nesleduju, tak jako vy.
1: Takže ty vysíláš v rádiu, ale si ho nemáš rád.
3: Jako nejseš daleko od pravdy, upřímně řečeno. Ale jako by vás, jako lidi rád mám.
1: A konkrétně se na Katce máš rád co?
2: No.
3: Když nám mává a odchází do auta.
2: No a to je taky moje oblíbená část.
3: Ano.
1: A Štěpán Kozub, jakože, kdyby si ho měl nějak jakoby, popsat. Kdybys byl jako Wikipedia.
3: Ježišmar, to po mně nechtějte.
4: To může být krátké, Kubo. Klidně i urážlivé, já to snesu.
3: Ostrava.
4: No.
1: Jo.
4: To je dobré, co mi líbí.
1: Je v tom všechno?
3: Je v tom hodně. Každý se v tom najde to, co si tam má najít.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Jsme zpátky. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.58, ale hlavně je 7. září. Je 7. září 2026. Přesně před 30 lety. 7. září 1996 zahájil Michael Jackson v Praze na Letné svoji history tour. Byl to první koncert světové šňůry.
2: Na blázi.
1: Jo, jo.
2: Já tam tenkrát byl.
1: Já, všichni jsme tam ty vole byli.
2: A pozor, já jsem tam šel tunelem, normálním leteckým tunelem, chápeš, to se nedá projít.
1: No to se dá, když jsou fotbali třeba. My to zavírají pro pěší.
2: No tenkrát to zavřeli kvůli Jacksonovi.
1: No tam se zavřelo všechno úplně.
2: Šílenství. Já tam našel puklici od Meďáka.
1: Před 30 lety byl Michael Jackson v Praze.

0: Moje otázka zní, who is it? Jakube, who is it? To jsi ty? Jakube.
1: Ano, to jsem já.
0: A Štěpán?
2: Štěpán, zatímco ty jsi tady psal do notýsku něco,
0: no,
2: tak já jsem ho poslal tam, kam patří, takzvaně vyčistil jsem to tady.
0: Nás zajímala reakce na Michaela i od Štěpána.
2: Jaha, no tak nevím, no, tak možná jindy. Nějakým jiným pořadu, kde na jiném rádiu.
0: Kde je, ty jsi ho poslal pryč?
2: No, no, no.
3: Jako houti, no.
2: Jakože prostě... přece, no, hele, jsme tady jako starý matadoři, ne? A tak, takový

0: 30 lety, 7. září 96, v sobotu, koncertoval Michael Jackson v Praze na Letné. Ah. No jo, to byla událost.
1: To byla.
2: A fakt jste na něm byli?
1: Ano, byli. Já jsem tam byl někde v nějakým třeba 300 metrů od toho, viděl jsem malý čky jako bravenečka, jak tam skáče po pódiu. Jejda, to byl zážitek.
0: Teďka už máme Bruno Marse.
1: Vážně?
0: No. Jakože Michael Jackson.
1: Jo, takhle.
0: A u nás Marka Stracenýho.
1: Tak, no. A já jsem chtěl říct vlastně a připomenout, že dneska jeden žaludových dýní.
0: Dneska to zajímalo.
1: No.
0: Žaludový, co to je žaludových dýní?
1: No takový druh dýně. Kdybyste chtěli slavit někdo, tak máte důvod.
0: Já bych ohledně té oslavy.
1: A ještě počkal.
0: Ne, já bych se chtěl zeptat, promiň, přece jenom mám tě ve studiu.
1: Co se stalo?
0: Hradec, Sparta, 2-1.
1: Byl jsem tam.
0: Byl jsi v Hradci včera?
1: Synem, no můj syn je fandí Hradci, že jo?
0: A jak to teďka snášíte, ty jo?
1: No můj syn je šťastný.
0: Jakože jste prohráli ze Slaví a teď s Hradcem, jo?
1: Ne, on je Hradečák, takže...
0: Tvůj si Hradečák, no? Jste za hovadinu.
2: No, fakt, jo, to už říkal, že se oblíbil Hradec.
0: Prostě počkej, Hradečák. Tvůj syn byl včera na zápase Hradec Sparta a fandil Hradci, jo?
1: Ano.
0: A proč?
1: No, protože je to Hradečák.
0: A jak to jako řešíš v rodině?
1: No, vydědil jsem ho.
0: Hraní show. Jakože no, Bruno Mars.

0: Jdeme na časomíru, je 9 hodin 8 minut. Ještě řekni Jakubovi, Katko, ten tvůj for s koncertem toho zpěváka, co dohrál.
1: Jo.
0: Kuba ho neslyšel, to je super.
2: No to nám neznám.
0: To je reálná historka.
2: Fakt,
1: no. No já jsem viděla...
0: To už to říkala ve vysílání,
1: jo, říkala.
0: To nevadí.
1: Byla to fotografie nějaký paní, která se vydala na turné Bruna Marze a on hraje na těch největších světových stadionech. Na takových těch, co mají prostě 58 pater a jsou až prostě do mraku. A ona dávala fotku z toho koncertu a psala tam když je ti blíž Mars než Bruno.
2: Jo, rozumím.
0: Seděla prostě daleko.
3: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: 9.09. To je čas. Přesný. Zprávy.
1: Dobré ráno, ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za 1 miliardu korun má skončit v létě příštího roku. Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů Celsia. Na tropické hodnoty se dostanou zejména zítra. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat kolem 20 stupňů. Teď už se hlásí Zuzka.
4: Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Do největší haly v Česku se přichází rozloučit s publikem italská legenda Drupy. Finálovým koncertem grande finale ve vrcholí úspěšné turné ze začátku roku, kdy tento charismatický zpěvák s živou kapelou a tanečníky oslnil české diváky. Hity jako Piccola e Fragile, Sereno e či jeho velehity s Hanou Zagorovou zazní v O2 aréně letos mezi svátky 27. prosince. Předprodej vstupenek odstartoval dnes ráno.
5: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D2 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Bratislavu. Probíhají tam práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho pruhu.
5: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme krásné letní počasí, bude skoro jasno až polojasno, postupně se od západu mírně zatáhne, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů a na severu kolem 20. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropu 2 už přichází Ivana a Koťák.
0: Tlapková patrola, tady teď jsou vyjety všechny mikrofony ve vesmíru, podle mě. Ty jsou všichni vyjetý. Takže tlapková patrola, Ivana Koťák, Koťák a Kohák, to taky poprvé
6: setkání. No.
2: To by mohl být nějaký seriál.
6: Já jsem taky Kuba. Kuba a Kuba, Kohák a Koťák.
2: To je krásný.
6: To je pravda. To je seriál normálně.
0: To je další setkání. Štěpán Kozub se osobně dneska potkal poprvé s Jakubem. Koťák se potkal poprvé s Jakubem. To je prostě...
6: Já už jsem se s Jakubem potkal, ale se to nepamatuje zas.
7: Jo, to chci říct, to chci říct. Já se s Kubou Kohákem potkávám pravidelně. On se mě nikdy nepamatuje. Nikdy.
2: Ale to říká strašně
6: lidi. Mě taky ne,
1: já to spolu vysíláme už 8 let.
2: Děti, to je stáří, to je prostě normální. Já se za to omlouvám.
6: A kolik ti je?
2: A nemůžete si dát třeba někam jako cedulku? Jako v supermarketu.
6: Ne, ty si to teď prostě zapamatuj, tečka.
2: Takže, jak je to teda?
7: Ty jsi Kohák, já jsem Koťák.
6: No, já jsem Ivana.
2: Ivanka.
1: Já jsem Káťa, prosím tě.
2: To je ta Káťa, to je ona.
0: Pozor, přátelé.
2: A ten pán šedivý. Pozor.
0: To ale není chyba Jakuba Koháka.
2: Děkuju.
0: My všichni zbylí, jsme prostě málo slavní. Když Koťák...
2: Koťák.
0: To jsem tě říct, když Kohák potkal Goťáka, tak ho poznal.
2: To je pravda, ano.
7: Pamatoval si ho.
2: Karla jsem si pamatoval od první chvíle.
5: Ranní show Evropy 2.
0: Za nás to je všechno.
1: Ano.
0: Mějte se krásně.
2: už při druhém setkání už.
0: Jakub Kovák říká, už při druhém setkání jsem si Karla Gotta zapamatoval. Tak jenom takové technické hlášení, prosím vás. Zítra a pozítří, my máme zítra a pozítří Superstar, divadelní kola ve Znojmě, takže ranní show zítra a pozítří není, ale Evropa 2 je tady...
1: Nějaká show bude.
0: Nějaká show bude, protože Evropa 2 je tady navždy. Tak, to jsem chtěl říct. A my se uslyšíme, pokud budete chtít.
2: Šel celý den, vole.
0: Těšíme se ve čtvrtek. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ale teď už Tlapková patrola, je to vaše, děcka.
6: Je to naše až do 11 hodin. Děkujeme.
0: Co nabídnete lidem?
6: Co nabídnu? Já jsem včera slavila narozeniny svých dětí a vím, že to je trošku jankování, ale musím o tom něco říct. Protože jsem pozvala tady i svého kolegu Koťáka a ten bohužel přišel den předem a tak nepřišel na ty narozeniny.
7: Počkej, ale bobrská výhoda byla, že tam taky byla dětská oslava. Takže já jsem si to oslavil, akorát, že s jinýma dětma, no.

0: Nejenom Damiano David na Evropě 2, ale tohleto je kompletní složení Måneskin, které se dle informací z minulého týdne, které se mi zprostředkovala, opět vrací v tomto složení koncertovat.
1: Podle všech informací ten zbytek kapely se trošku bál, že Damiano David, že tu solovku bude chtít jako dál nějak jako prodlužovat a jeho to sice baví a bavilo, ale teď se někde zmínil, že Måneskin ho takzvaně udělali a že on zase je a že se mají prostě rádi a že Řím je Řím, oni jsou totiž původně z Říma a co v Římě se zrodí, tak to by všichni měli v tom dál pokračovat společně. Takže Måneskin dál pokračuje a můžeme očekávat tour i velký koncerty.
0: Jaký byl víkend?
1: Víkend byl krásný, já musím říct, že jsem to hodně odžila oslavou mých dětí, protože slavili 6. a 8. narozeniny a opravdu si mě pobavil a zároveň strašně potěšil, protože já byla vlastně smutná, protože když mi v sobotu přišla zpráva, že ty už si na té oslavě, ale oslava měla být v neděli. Tak jsem si říkala, to se může stát jenom nám dvěma.

0: hele, a jak? Já tam takhle chodím vlastně po tom areálu, kde vy to máte, teďka koukám na ty děti a říkám, ježišmarja, já je teďka dlouho neviděl, tak já se nejsem tady jako jistý, jestli to nejsou třeba jako kdyby oni třeba byli jenom na záchodě. A pak jsem zjistil, že to byla skutečně jiná dětská oslava.
1: No i tak si přišel vlastně, takže děkuju, přinesi dárky, počítá, který jsi nám nechal na baru, děkujeme a příště prostě koukej na ty pozvánky nějak líp. No, já ti tam ráda opravdu uvidím tentokrát naživo, ne přes WhatsApp.
0: Za chvilku tady pro vás budeme mít téma, které vás doslova donutí přemýšlet, tak buďte s námi, teď už maximum muziky Evropy 2.
2: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo!

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Svět není jen samé slunce.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
1: Pře a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Už dnes večer na Funplay.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 35 minut. K tomu svátek mají Regíny, všechno nej. Jdeme se bavit o tématu, na který si může udělat názor úplně každý jeden z vás. Podotýkám, nejde o pracovní právo, ale o takovou specifickou osobní hranici. Jo? A teďka by mě zajímalo, u všech posluchačů, ale především teda u tebe, protože mi jako jediná můžeš odpovědět, je... Píše ti exemplární situace, jo? Píše ti šéf v 9 hodin a 30 minut. Takže rychlá otázka. Odpovíš?
1: Ráno?
0: Ne, v 9 hodin 30 večer. Ta pointa je v tom, do kolika hodin večer jste ochotní komukoliv zvedat telefon. Ale, a teďka nejde o...
1: Jasný, no.
0: Není na to žádný jakoby pracovní právo, nebavíme se ani o, já nevím, nějaký havárie nebo nějaký těžký věci, jo? Prostě... Je 9 hodin 30 minut a píše ti šéf a něco jako chce.
1: No řekni ti takový to slovo, který ti nic neřekne, a to je záleží. Záleží, protože ono, když podle mě třeba děláš v kanclu, kde odejdeš z té práce v 5, working 9 to 5, jak zpívá Dolly Parton, a prostě v 5 seš doma nebo v 6:30, tak v 8:30 už se ti asi nechce odpovídat. Si myslím, že takhle budeš přemýšlet. Když máš práci typu jako my, že pořád někde tak jako polítáváme, něco děláme, máme třeba víc šéfů, takových jako vlastně, tak tam je to něco jiného. A já teda opravdu asi podle nálady. Někdy si říkám, co si to dovoluje, a někdy jenom, no odepíšu, že to je slušnost.
0: No mně teda vlastně jako přijde riskantní, když si tohleto blbě nastavíš, to je taková ta klasika, když někomu vyjdeš vstříc, že třeba o víkendech jsi schopná něco poslat, tak se naučí na to, že ti to bude moc o víkendech posílat a bude tě otravovat neustálejma věcma. Čili kdybych měl říct jakoby svůj pohled na věc, já o 9:30 prostě neodpovídám.
1: No ty spíš?
0: No, já už většinou chodím spát o 9:30.
1: Já jsem párkrát jako vlastně i tě chtěla. Já jsem chtěla i párkrát pomoct, a ty jsi spal.
0: Já už jsem dávno spál. Takže já to teda mám tak, že nenechám zasahovat do svého osobního večerního prostoru.
1: Hele, ale ono je to docela, to je vlastně sexy strašně.
0: No, do jistý míry, ale pochopitelně každý manipulátor v tom najde svoji příležitost a říkáme, no a teď si představ, že tomu tátovi nebo někomu z rodiny se něco stane a ty máš. A já si ještě vypínám ten telefon, protože prostě chci spát a nechci prostě, aby mi tam.
1: Jo, ale táta není šéf, táta je táta.
0: Táta je
1: to něco jiného.
0: To jo. Tak na všechny táty.
1: Z Evropou 2.
0: Přátelé, Don Oliver, Doja Cat, single Lost My Mind. Máme 7. září. Na tom je určitě něco pozitivního. Ale zatím nemůžu na to
1: jako
0: přijít.
1: Jako na tom datu? No, na to přijdem do příště.

0: Posloucháte Evropu 2. A to téma tady teď u nás ve studiu na Evropě 2 rezonuje. Myslím, téma, který tady vytáhnul Koťák, je teda skvělý. O tom, jestli šéf má právo, nebo co spíš na to říkáme, jako my podřízení, když nám šéf zavolá třeba v 9:30 večer.
1: Jaká je ta hranice pro vás? Mm-hmm. Jak si to vy obecně nastavujete? A Martin Cihlář se přihlásil k tématu, jak to funguje v Německu.
0: Co si nám tady řekl před chvílí?
1: Nemusíš na trojku.
0: Tak to si teď prosím vás říkáme o mikrofonech, ano?
1: Ano.
0: Číslo 3 mikrofon.
1: Dobrý.
2: Tak já už jsem
1: Martin to vyřešil. Dobré ráno.
2: No, dobré vy jste ráno. Se tady o tom bavili a já jsem jenom říkal historku, že mě říkala vlastně kamarádka, což je kolegyně, která žije v Německu, že u nich je normálně jako sprostý poslat ten mail i třeba jako 10 minut před koncem pracovní doby. Mm-hmm. Že oni to berou tak, jako že ty na ně hodíš ten jako task a nečekáš jako odpověď, ale prostě to napíšu, pošlu, ještě pracuju, ale oni to berou jako urážku, že oni teď na to musí myslet do rána, že musím ráno odpovědět.
0: Ale normálně, když to teď řek, tak se mi tak strašně ulevilo, že v Německu to takhle je, protože mě to vždycky tohle takový naštve. To jsou takový ty lidi, co chtějí jako kdyby ukázat třeba někdy, že jsou v té práci buď do poslední chvíle, anebo ještě nad tu pracovní dobu. A ty ti posílají ty maily. Já třeba můj manžel dělá jako v takový jedný korporaci, sympatický a zdravím. A ten taky někdy o víkendu má tendence. Já jim to pošlu teď e-mailem. A jenom nic, co bys teď posílal e-mailem, jako nic neposílej teď e-mailem. Dítě akorát tak na píp.
1: No, stále se nacházíme v Německu, tak si přidáme k tomu jen tady trošku německé hymny. Mám pocit, že i Ondra Novotný zmiňoval v nějakém rozhovoru, že když dělají turnaje v Německu, tak je pro ně problematický, že oni dělají vždycky pátek, nebo dělají sobota, nebo prostě klasický víkendy. A že oni přesně mu už jako po pátý hodině neodpoví. A on říká, takhle to nejde.
0: Já něco řeknu, Německo je mi čím dál tím víc sympatičtější. Teď tady čtu, že takový ten velký experiment, jednou jsme tady o tom mluvili, se čtyřdenním týdnem proběhly, teda mimo jiné i na Islandu, ve Velké Británii, ale právě v Německu. A kdo by to do těch Němců řekl, když mně přišlo, že lidem tak nějak nefandějí v určitý době před třeba skoro 100 lety, no. A oni nakonec budou docela benevolentní k tomu lidstvu.
1: A když jsou toho Německa, pojďme se podívat tady na německou pohřební službu.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s německou pohřební službou.
4: Kondak.
3: Dobrý den.
4: Co potřebujete?
3: Pohřbít.
4: Vy jste přišel.
3: Ano, my jsme
4: kvůli tomu pohřbu, co se plánuje.
3: My jsme přijeli, no, my jsme právě plánovali tak jako poslední rozloučení.
4: Poslední rozloučení, rozumím.
3: A vy jste pohřební služba, jo?
4: Ano, my jsme pohřební služba Bayern Mnichov.
3: Aha. A kdy nás pohřbíte?
4: Ve středu večer se přijďte podívat, bude to pohřeb na vlastní oči, jak se říká.
3: A budeme to být hezký.
4: Moc hezký. Lidi budou plakat, nebojte se.
5: Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, no a my jsme tady mluvili s Martinem Cihlářem, který ještě doplnil informaci, naše téma je jednoduché, do kolika vám může volat šéf, aniž by to překračilo nějakou mez.
1: On teda zaperlil, protože on nám vyprávěl, že jednou se mu stalo s tamnějším tady šéfem, no a co máme ho rádi, ale jednou se stalo.
0: Ale je to ta nejhorší věc, co se vám může stát, když odjíždíte na dovolenou.
1: Jednou se stalo, že tady Martin Cihlář, který má dovolený pomálu, tak odjel se svojí manželkou na dovolenou a že jako si to chtěl užít, samozřejmě trošku se na to těšil a večer před odjezdem na dovolenou, myslím do Francie, zmiňoval, tak mu přišel e-mail od tady šéfa, ve kterém bylo napsané velmi stručně: až přijedeš, Martina, až přijedeš z dovolení, musíme si promluvit.
0: To je hrozný. Jestli chcete někomu zkazit dovolenou, tak mu napište něco podobného. Já si pamatuju, že když jsem odjížděl do Survivoru, tak poslední moment, co jsem mohl udělat, je, že si zkontroluji jako kdyby datovou schránku. Ne? A podíval jsem se na e-mail a tam máte zprávu v datové schránce a to letadílko už jako rolovalo po runwayi, ale měli jsme chvilku zpoždění. Tak já si otevřu tu datovou schránku a tam předželovní výzva. Bang. No a tohle jsou všech Single X a jeho ikonický single Dovolená.
1: Snad mu nikdo nenapsal předtím, než odjel. No. To spadá

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
7: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
9: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
10: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: So maybe you bring one over to you.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
2: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní, to uvolení.
1: Na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
11: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz.
12: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
13: No a 3 minutky po 10. hodině je připravena Káťa Říhová. Pojďme na zprávy.
14: Hezké dopoledne, ceny u čerpacích stanic opět rostou. Dnes se tím bude zabývat vláda. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže, snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale kabinet nechce. Američané dnes slaví takzvaný Labor Day, což je obdoba našeho svátku práce. Prodloužený sváteční víkend ale na některých místech narušily následky neobvyklých hurikánů v Tichém oceánu. Havaj se na nejhorší teprve připravuje. Teď už se hlásí Zuzka.
15: Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
14: České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Duel českého týmu s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20:45.
1: Evropa 2, kde to stojí?
14: Na D1 čekejte kolonu od kilometru 216 až na 190. kilometr, zdržíte se 25 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy pak počítejte s nehodou, která je na 13. kilometru a na Pražském okruhu směrem na letiště je na 16. kilometru nehoda v připojovacím pruhu.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
14: Dnes čekáme krásné letní počasí. Bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů a na severu kolem 20. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
16: No a já bych chtěla s Koťákem otevřít téma battle. Dřív se totiž battlovalo v tanci. V čem teď battluje generace Z a prostě ti mladší, to si řekneme už za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin, 12 minut.
1: Já se strašně těším, až ti řeknu o naší nový soutěži, kterou teď už najdete na evropa2.cz a týká se něčeho, co máš velmi rád a často mi o tom vyprávíš. Můžeš říct, co by to tak mohlo být, týká se to jídla.
0: Štěňátka.
1: Je to maso, ale je to teď teda ne psí, je to normálně jako jiný a velmi kvalitní maso. Je to řeznictví, který se jmenuje Naše maso.
0: Znám.
1: Ty určitě znáš v Dlouhý, ne?
0: No počkej, v Dlouhý oni teďka otevřeli ještě v Holešovicích, jestli se nepletu.
1: Ano.
0: Hala 27.
1: Všechno ty to víš, já jsem tě chtěla všechno říct a ty všechno víš. Já do té Dlouhý chodím už spoustu let a dokonce i tak, že jdu jenom třeba okolo a než se dostanu prostě do klubu, kam chci v té Dlouhý dojít, tak prostě vlastně jsem s tou Šunkou už jako v kabelce.
0: Je tam, takhle, je tam vždycky narváno, ale kdybychom to teda měli nějak jako zjednodušit pro lidi třeba, kteří nejsou z Prahy a chtěli by se dát opravdu kvalitní, dobrý maso a tím teda nemyslíme třeba jenom hovězí český, ale třeba vepřový z Přeštíka, český i japonský wagyu, mléčné telecí.
1: Burger, tatarák. Všechno prostě, dobrá Šunka, všechno tam je.
0: Takže třeba na takový páteční večer, když budete chtít pozvat přátelé, tak si zítra tataráček z Naše maso není vůbec zlej nápad.
1: Vůbec není. A já jsem si fakt dlouho říkala, kdy ty kluci sakra udělají, nebo i holky udělají novou pobočku a jak říkáš, novou pobočku Našeho masa najdete teď v Holešovické tržnici v hale 27, anebo se už teď mrkněte na našemaso.cz. To je první důležitá webová stránka a druhá, nebo možná i teď první, je ta Evropa 2. .cz, kde v rámci soutěží najdete soutěž z Naše maso a to maso můžete mít. Bude vaše až do 13. září.

0: Ray Dalton, Evropa 2.
1: Na Evropě 2 vím, že máte rádi i filmy, i hudbu a my dva s Koťákem taky. A já teď s Koťákem vás chceme pozvat na jeden film, který bude mít premiéru v českých kinech už 10. září. Píše tady Falcon filmové novinky na Instagramu. Píšou Oasis jsou zpět a teď je uvidíte na velkém plátně. Já nevím, jak co pro tebe znamenají Oasis. Já když se řekne Oasis, tak si představím dva prostě naštvaný bráchy s takovým tím jakoby krásným účesem. Něco mezi John Lennonem a
0: nosí ty svoje ikonické větrovky.
1: No hele,
0: když se řekne Oasis, tak je to pro mě taková kombinace dvou zpratků do jistý míry.
1: Paňáru.
0: Paňáru. Na druhou stranu, v devadesátkách asi jedna z nejvýraznějších jako britských kapel, takže mám k ním úctu a taky s ní, a taky jimi lehce pohrdám.
1: já taky. Já, když jsem slyšela, že o nich bude dokument, tak jsem si vzpomněla na jeden legendární rozhovor, který oni vedou s českou redaktorkou, myslím, že tenkrát z Televize Nova, a já o tom chci promluvit až za chvíli, ale teď bych chtěla zazpomínat třeba na jednu z písní, kterou oni jako proslavili, protože po té písni je pojmenovaný ten film.
0: Jo, je to přesně, je to takový hudební dokument, jo. Mm-hmm. A musí teda podotknout, že ta písnička se jmenuje Don't Look Back in Anger, což je hrozně vtipný s ohledem na to, jak se vyvíjel ten příběh těch dvou bratrů. Jenom já udělám jako long story short. Ta kapela je založená v roce, nevím, 1990 nebo 1993. Mm-hmm. Nějakým to fungovalo, v roce 2009 se dva bráchové takovým stylem zhádají na koncertu v Paříži, že si normálně rozmlátí kytary a dalších 15 let spolu nemluví až do roku 2024. Kdy řeknou OK, uděláme reunion a začneme vystupovat.
1: A mezi tím si ještě rozhádají úplně celou světovou scénu, protože když se řekne Oasis, tak každý muzikant vám řekne, tak to jsou úplní blbci, ty nesnášíme, no. Ale něco na nich asi bude.
0: Já teda miluju historku jednoho z bratrů, jak on prostě přichází a říká, tak jsem někde v LA na party, nevím, nějaký velký barák, prostě jako toto, tak jsem tam na party a přijde ke mně nějaký maník a říká, ježišmar, já jsem mám strašnou radost, že jste tady, to je úplně úžasný, já jsem váš velký fanda. A on, jo, vážně, OK, fajn, to mi lichotí. A on se ho zeptal, a ty taky děláš hudbu? A on, jo, já dělám taky hudbu. A on, jo, v jaký kapele? A on, Maroon 5. A on, cože?
1: Vypadni! Oasis, Don't Look Back in Anger v kinech od 10. září 2026. No půjdu na to. Posloucháte Evropu 2.
0: Bude to dobrý. No a my pokračujeme za zvuku Justina Biebera, Daniela Caesara a Giveona. Single Peaches, Evropa 2, jdeme na něj.

0: Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
2: roztočíš. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Love Island je zpátky.
12: A tentokrát?
11: Plný svodů a zakázaného ovoce.
12: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
11: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Už dnes večer na Funplay.
13: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, Evropa 2, 10 hodin 30 minut k tomu. Řešíme Oasis, taky dokument, který o nich bude vycházet 10. září.
1: Mm-hmm, tento týden.
0: A taky, jaký ty kluci jsou, no my je neznáme, takže si to tady trošku cucáme z prstu, ale jsou tady indicie, jsou lidé, kteří je znají.
1: Jsou indicie, že ti kluci, myslíme Liam a Noel Gallagherovi, jsou jako vlastně problematičtí. Jo, vždycky to všichni říkali a vlastně na nich to bylo i znát a oni...
0: A myslíš, že i Ross Gallagher je jejich brácha?
1: Geller, ten je Ross Geller. To není jejich brácha, smysl, ale jim podobný trošku, nic. O Oasis se to už hodně namluvilo, teď si myslím, že ten dokument to i hodně rozklíčuje, protože není prostě to náhoda, že dva bráchové jsou tak dobrý, i když se chovají někdy prostě jako blbečci. A jestli vás zajímá, jestli byli někdy v České republice, tak byli v roce 97 a já si to pamatuju. Já na tom... Samozřejmě koncertu nebyla, ale viděla jsem jeden rozhovor tenkrát v televizi a já jsem tady mylně řekla před minulým vstupem, nebo v minulém vstupu, že to bylo na televizi Nova. Byla to TV Prima, možná tehdy ještě TV Premiéra teda, vlastně, no. Určitě. No, protože ona je odchytla, naše česká reportérka na ruzinském letišti a zeptala se je, jako reálně, na jedinou otázku.
0: Mám se bát?
1: Jste opravdu tak velcí idioti, jak se o vás píše? Je to opravdu, mrkněte se na YouTube, existuje to. Podle dobových vzpomínek, Noel se tenkrát jako usmál, ale následně se fakt jako otočil a odešel i druhý bratr a vlastně na to neodpověděl, že byl strašně naštvaný.
0: Mlčení.
1: A některý zdroje uvádějí, že poté Oasis odmítali další rozhovory pro český média. Teď už jako říkají, že to není pravda, ale já si možná nedivím, jako jestli přijedu poprvý do Prahy a tady jenom naše slečna. Jste opravdu tak velcí idioti, jak se o vás píše, jako vlastně klobouk dolů a zároveň mohli jsme aspoň líp přivítat.
0: Je to skvělý, já se jdu pustit, tak jak se říká, mlčení znamená.

0: posloucháte Evropu 2 po takovýmhle skvělým chlapovi Youngblood Hello Heaven Hello. Si dáme téma, který mě včera pobavilo a vzdělalo, když jsem na něj včera večer přišla při vlastně už skoro spaní. No a já jsem si ráno říkala, zdálo se mi to, nebo jsem to fakt viděla. Prostě dřív existovaly betly, jako dřív, když byli rytíři, tak existovaly betly rytířský, pak se lidi začali prát, nebo to už vlastně předtím a blabla, pak začaly být taneční betly, jo, mm-hmm. To známe, takový ty býboje prostě, jak mezi sebou jako soupeřej. Teď jsou betly, který jsou takzvaný aura betly. Viděl jsi to, prosím tě, na ulicích se rozšířil prostě nový virální trend a lidi spíš jako mladší, teď jsou to mladší muži, no. 15 až 20 let, mezi sebou prostě v tom kruhu diváků a mezi sebou vlastně soupeřej, jenom v rámci takových těch gest, dělají na sebe.
1: Dělají six seven,
0: dělají jako ty si loser, jakože elko si dávají na čelo, dělají různý takový attitude, takový, jak to mám říct, tváře a simulace obličeje.
1: Já bych ti hrozně rád pomohl, no, viděl jsem to a je to o tom, že teda jako my netancujete, ale řekněme nějak charismaticky gestikulujete vůči tomu druhému člověku.
0: Ano.
1: Pojďme si říct, že to je věc, která dneska, já třeba si myslím, že z gest se dá poznat hodně a je i taková teorie, že z gest se dá poznat, ano, skutečně.
0: Ne.
1: Že se dá z gest poznat.
0: Jako u mužů?
1: U mužů, no.
0: Tamto?
1: Ano, ano.
0: Velikost nohy,
1: ano, přesně tak. Takže
0: myslíš, že to dává smysl?
1: Myslím, že to dává smysl. A co dává ještě větší smysl? Přátelé, my pro vás máme připravenou jednu soutěž. Chtěl jsem říct, že je speciální a ona je.
2: Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

0: Evropa 2. 80.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
0: 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
3: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
4: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: To je tak, když umí takovou světovou hudbu dělat prostě český umělci, když vlastně ono v té.
1: Já se teda nechci chlubit, ale já se s Domčou Haškovou znám trochu.
0: No ty si byste byli Survivorou, všichni to víme, ale ty jsem teda řekla český hudebníci a tam vlastně jenom Domča Hašková, jinak jsou tam dva Norové, že jo?
1: Je to tak.
0: No, my takže jsme evropští, evropští.
1: Dneska v průběhu vysílání se tady táhne takový téma, které se týká, že třeba někdo byl na koncertu Michael Jacksona před 30 lety, to je jedno téma. A ty si tady zmiňovala, že tady byly i Oasis. Je nějaký koncert, který je pro tebe jako natolik ikonický, že si ho zažila, že jsi ráda, že jsi tam byla?
0: Ježiš, to je nádherná otázka. Víš, koho jsem viděla? Jamese Browna. Byl v malý sportovní hale James Brown, je to něco jako rok 2005, 6, myslím, že pak rok zatím umřel a teď, abych nekecel, bylo to nádherný. Ten blázen tam dělal tu roznožku, přitom už to bylo prostě asi 75 mu muselo být, nebo něco takového, bylo mu prostě přes 70. Byl prostě zase spocený s tou svojí paručkou, měl tam tři obrovský nádherný tupé samice, který mu prostě tam zpívali ty sbory, super muzikanti. Tenkrát jsem byla s DJem Rockstarem, který mě jako tam vzal, jak vlastně asi na rande. Ne, on se se mnou rozešel a pak řekl, ale vlastně máme ještě ty lístky, tak spolu musíme jít, tak to bylo. A to si pamatuju, jako dneska bylo to geniální, nádherný James Brown forever.
1: Tak to jsou hezké zákulisní informace ze života Ivany Kulhánkové. Pokračuje Pavel Cejnar na Evropě 2 mezi 11. a 13. hodinou a my se těšíme zítra.
0: Ano, mezi 19. a teda mezi 9. a 11.
1: Zítra dorazíme večer, kdybyste to nevěděli.
2: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 11:02 vás ladí Evropa 2. Pojďme na čerstvé zprávy, víc už vám řekne Káťa Říhová.
2: Pěkné dopoledne. Premiér Andrej Babiš by byl proto, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Strana AfD, tedy Alternativa pro Německo, vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8% hlasů. AfD v Sasko-Anhaltsku a vlastně po celém Německu bodovala se slibem, že bude deportovat nelegální migranty od první minuty, co začne vládnout. Teď už má slovo Zuzka.
3: Číškov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá vody ve studních, chce příští rok na jaře začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Pro vodovod má obec stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Nejméně 5 lidí zemřelo při nehodě nákladního letounu Amazon Prime Air, který v neděli večer při přistání na mezinárodním letišti v Miami vyjel z runwaye a narazil do několika vozidel. Dalších 5 lidí utrpělo zranění, 3 z nich jsou v kritickém stavu, oznámili to zástupci místních úřadů. Letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na dálnici D2 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Bratislavu. Probíhají tam práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho pruhu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes čekáme krásné letní počasí. Bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejna.
1: No tak jo, pojďme na to, stále ještě dopoledne, Michal Schulte a Y. S tím začínáme, hezké pondělí všem s vaší dopolední Evropou 2.
4: Evropa 2.

Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2, teď tedy Swims. Pohodová věc. Za chviličku Nighty Boy a Sam Smith, anebo Doeči. Pohodové pondělí, Regíny mají svátek. Velká gratulace těmto dámám, mám ostatním pohodu s Evropou 2.

Parada. Do Eči, pondělní dopolední Evropa 2, 20 minut po 11. hodině. No a já jsem rád, že posloucháte. Mimochodem, za chviličku otevřeme téma několik koníčků, protože v této době je 7. září, no a mnozí vybírají koníčky, co by měli dělat v následujícím školním roce. Tak my si řekneme několik koníčků, který bránějí degradaci mozku. A myslím si, že třeba někoho to bude i inspirovat. Tak detaily už za chviličku. Mimochodem, dneska je 7. září, já už jsem před chviličkou říkal, že bychom měli pogratulovat Regínám, ty mají dneska svátek, gratulace, anebo taky Gina, ta má taky svátek. No a mně se líbí, ve světě, konkrétně v Americe, se slaví Den prarodičů. Takže pokud máte prarodiče, nebo jestli mě někdo poslouchá a už ví, že je prarodič, tak na vás dneska taky myslíme. A proč bychom třeba nemohli vám poslat další muziku? Tak ať se vám líbí, ať máte dobrý den. K tomu dopomůže Eva Farna, taky Zara Larsson a David Guetta, anebo Dagny. Tak hezké pondělí, s dobrou náladou a vaší Evropou 2. Evropa 2.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to?

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Ladí vás Evropa 2. 3,5 minuty po 11:30. Já už jsem to nakousnul před chviličkou. Je tady začátek nového školního roku a někteří z vás si vybírají činnosti, které v průběhu celého toho školního roku až do těch prázdnin budete dělat. Někteří se rozhodujete pro nějaký sport, pro nějakou činnost a tak podobně. No a já jsem našel vlastně tady informaci o tom, že je několik různých hobby nebo koníčků bránících degradaci lidského mozku. A to je pravda. Takže jasný, tohle je spíš pro takový ty dospělejší. Meditace, práce na zahradě, příprava jídla, to je jasný. Dále můžete si číst, to je vynikající, hrát na nějaký hudební nástroj, tancovat nebo dělat týmový sport, bojové umění, anebo dokonce, pokud opravdu chcete provětrat mozek, tak je ideální prej pletení, psaní, anebo studium cizích jazyků, jo. Ale co jsem našel, což je úplně jako podle mě ideální, zvládne to úplně každý, je smích. Teď si říkáte, že smích možná není přímo hobby, ale kromě všech těch zálib, o kterých jsem mluvil a zájmu, dokáže právě smích udržovat mozek ve skvělé kondici. Někdy bývá smích označován za aktivní meditaci, to už jste slyšeli. Takže už když člověk se na sebe usměje třeba do zrcadla, tak hnedka se mu zlepší nálada, tak nezapomínejte se usmívat. Smích to je prostě všelék. Takže je potřeba, abyste měli kolem sebe kamarády a přátelé, které vás rozesmějí a to je velká pohoda. Bere, Koukep a Beat Child anebo Jordan Hatch. Už za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. 10

0: Skvělej Jordan Hutch na Evropě 2. Lehce po 11:15 a mám tady jeden případ, který by mohl varovat vás všechny, až budete dělat určitou činnost, tak abyste si na to dali majzla, prosím vás. Jedné Američance spadl do toalety ve vlaku snubní prsten, když si papírovými kapesníky otírala ruce od mejdla, protože v kabině netekla voda, jo. A když to tam spadne a najednou to udělá to... Tak naděje na jeho znovu nalezení opravdu velká nebyla, ale ona prostě na nic nečekala, zalarmovala úplně všechny a teď, když to vezmu v krátkosti, co se stalo, tak pracovníci údržby museli jednat opravdu rychle, protože vlakové toalety se po jízdě vypouštějí do nádrží o objemu 50 galonů, což je asi 190 litrů, pak by hledání bylo už jako hodně obtížný, jo. Tak označení dvoupodlažní vagón proto odpojili toaletu nějak jako lehouce v servisním středisku vyprázdnili a nakonec, ano, teďka tušíte správně, vlastně ten kroužek, snubní prsten nalezli. Takže byla to velká radost, něco to stálo, ale varování pro všechny, až budete nejenom ve vlaku, ale na jakýkoliv toaletě, dejte si na to majzla, se vám nestane něco podobného. To vám samozřejmě nikomu z vás nepřejeme. Za chviličku zprávy a taky poledne Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2.

0: Happy. Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je tady poledne, ladí vás Evropa 2, pondělí 7. září a Káťa Říhová má čerstvé zprávy.
2: Pěkné poledne, ceny u čerpacích stanic opět rostou, dnes se tím zabývá vláda. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže, snižovat spotřební daně na naftu a benzín, ale kabinet nechce. Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů, na tropické hodnoty se dostanou hlavně zítra. Od středy se ale začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. Teď už se hlásí Zuzka.
3: V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu a v budoucnu umožní přestup i na tramvaj a vlak a vznikne na místě bývalé tržnice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Kůrovec může znovu ohrozit české lesy. Ideální podmínky mu vytvořilo letošní suché a horké počasí. Stromy jsou nyní ve stresu, protože nemají vodu. Kalamita by se podle odborníků mohla projevit za 2 roky.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na dálnici D2 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Bratislavu, probíhají tam práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho pruhu.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes čekáme krásné letní počasí. Bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se.
1: Tři minuty popolední, takže krásné odpoledne vám přeju Two Colors nebo taky Martin Garrix a Macklemore. Právě teď na Evropě 2, jdeme na to.
0: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Pondělní Evropa 2, za chviličku Benson Boone, Alok, Jennifer Lopez a teď Anika Iris. A já vám přeju hezké pondělí s Evropou 2.

0: Za chviličku slibovaný flashback, zaspomínáme hudebně, ale teď se podíváme do několika letadel. Mnozí z vás máte leteckou dovolenou za sebou a mě by zajímalo, jestli jste něco vyhroceného zažili v letadle. Neptám se teď, jestli byly nějaký turbulence nebo nějaký šílený podmínky k vašemu cestování, ale jestli jste nezažili nějakýho blázna na palubě. Tak já jsem před chviličkou čet o tom, že jeden Brit, který cestoval tuším z Londýna do Amsterdamu, tak hnedka asi 15 minut po vzletu, kdy byly velký turbulence a všichni si museli sednout, on odmítal, tak prostě diskutoval a byl až tak jako špatnej, že piloti okamžitě v Amsterdamu řekli všem složkám a přišli a normálně ho vyvedli za ruce a za nohy z toho letadla, protože odmítalo pustit letadlo. No ale potom taky se na jednom letu z Dallasu do New Jersey tak jeden pán choval natolik agresivně, a teď pozor, jak se to muselo stupňovat, jo, že posádka ho musela přilepit k sedadlu pomocí lepící pásky, takový ty gafy. Já jsem viděl dokonce i nějaký fotografie a videa a vypadá to tak jako šíleně, ale borec prostě nechtěl poslechnout vůbec, nevěděli si s ním rady, dokonce se to vyhrotilo až tak, že způsobil nouzové přistání letadla a to musí nějakou korunu stát a to bude všechno za ním. Takže pokud někam budete cestovat a máte nějakou leteckou cestu naplánovanou, tak vám přejeme, ať se vám zadaří a hlavně, ať v pořádku doletíte, ať žádného podobného šílence nepotká. Jubel, Daila a za chviličku flashback. Tak zůstaňte s námi. Evropa 2. Evropa 2.
1: Každou středu večer si na Evropě 2.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Už dnes večer na OnePlay.
15: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
17: Zpátky k muzice.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

Na koho dnes budeme vzpomínat a jaký to bude rok, tak bude to rok 2003. Spočítejte si, jak to bude stará písnička. Mimochodem dneska se vydáme až do Ameriky za americkým rockovým bandem, který se jmenuje Killers. Ty tady jistě nemusím představovat, dali se dohromady v Las Vegas v roce 2001, Las Vegas v Nevadě. No a mají single, který se jmenuje Mr. Brightside. A to je single, na který právě teď zavzpomínáme. Tak tedy rok 2003 a další hudební vzpomínka ve flashbacku Evropy 2, tak jak jste zvyklí, den co den. Tak volume doprava, užívejme.

je dnešní Flashback Evropy 2. To jsou Killers a single z roku 2003. Zítra bude další Flashback. Bruno Mars, Emma Smetana nebo One Republic už za chviličku. Žávě.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: 82 a 105,5 FM.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
10: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
9: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
10: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
9: pozorování
10: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
9: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
10: Od 11. do 13. září.
9: A vstup je zdarma.
10: Více informací na praha.eu.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
0: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Jindra Eko je tady, nazdar Jindro.
1: Čauky, ahoj.
0: S úsměvem po 14 dnech se vracíš do našeho vysílání Evropy 2.
1: Počkej, a fakt to bylo vlastně
0: no týdny. Bylo to 14 dní,
1: a
0: kámo.
1: Jo, no. Opravdu, já jsem si myslel, že jsem tu byl a vlastně nebyl.
0: Ano.
1: Já jsem opravdu žil v tom, že jsem tu byl někdy,
0: nějaký den. Tak to
1: den.
0: Se ti maximálně zdálo.
1: Zdálo se mi to, zdálo. Že...
0: A no. Já si pamatuju, že když jsi odcházel, tak jsi říkal, že by si chtěl, že máš rád takový ty horský dráhy.
1: Ano.
0: A mě by jenom zajímalo, v krátkosti odpověz, byl jsi na horský dráze, ne?
1: A bylo to fantastické.
0: Tak to bude zážitku. Hmm. To bude zážitku.
1: Můžu i poreferovat samozřejmě.
0: Jo, no. Jsi takový rozsuchanější. Měl jsem i kulený oči, když to jelo.
1: Bylo to super, jo. Dokonce, když sedíš v prvních řadách, tak ti musí dát ty brejle.
0: V první řadě?
1: Taky. Ale jenom jednou.
0: No.
1: Jenom na jedný.
0: A radši, na té první jízdě.
1: Tam jsou fronty, to je neuvěřitelné.
0: No já si normálně,
1: když chytíš jakoby vlastně blbej den, což znamená, že hezky a všechno, tak třeba čekáš 50 minut, což je strašný.
0: No.
1: Na 3 minuty zážitku.
0: No ale...
1: To je něco jako ze sexem třeba.
0: Ale byl... Tam někdy čekáš i díl.
1: Třeba.
0: Tak Jindra pokračuje, těším se zítra před 11. lehce. Ahoj. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Není odpoledne jako odpoledne.
3: Ježiš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: To v těch dlouhodobých vztazích pracovník bývá.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
5: Ježiši, to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáši, to je trapný, opravdu.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
4: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
8: Naše maso
7: je prostě lahůdka.
8: Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem.
7: Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici.
2: Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbyla. Káťa má pro vás připravený aktuální zprávy. Tak pojďme na ně.
2: Krásné odpoledne. Umělá inteligence může pro lidstvo představovat existenční hrozbu. Varoval předtím dnes podle tiskových agentur vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Ženevě a vyzval k okamžitému přijetí kroků ke snížení rizik. Ceny pohonných hmot a zejména nafty v Česku nezadržitelně rostou. Včera stál podle společnosti CCS litr nafty v průměru 47 korun a 21 haléřů a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. A teď už Zuzka.
3: Sportovní oddíly, studenti gymnázia, žáci základních škol, různé spolky i veřejnost budou využívat novou sportovní halu v Litovli. Stavbu haly vybraná firma zahájila loni v dubnu, otevřena byla před víkendem. Město projekt financovalo pomocí úvěru a 30-milionové dotace od Národní sportovní agentury. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tenistka Linda Nosková zítra zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S komplikacemi aktuálně počítejte na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za tunely přibližně na 15. kilometru odstraňují následky vážné nehody. Místo je aktuálně průjezdné pouze levým pruhem a kolona je až po Jesenici. Pozor taky na silnici číslo 24 na příjezdu do Lomnice nad Lužnicí. Kvůli nehodě směrem z Veselí je silnice neprůjezdná.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo, výjimečně se slabým deštěm, ovšem v odpoledních hodinách a večer očekáváme od západu ubývání oblačnosti, postupně až do vyjasnění. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší 22 až 26 stupňů, na severu 18 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme tedy na další maximum muziky. My jsme nakousli spájo horský dráhy, tak já vám to teda řeknu, jak to vypadalo v Polsku, když jsme to teda nakousli.
4: Evropa 2.

té Evropu 2, my jsme nakousli téma horských drak s Pájou, tak jsem si říkal, že možná ty z vás, který mají rádi tenhle ten typ zábavy, že by vás možná mohlo zajímat, že skutečně jako kousíček za českými hranicemi, tedy v Polsku, je zábavní park, který je neuvěřitelný, asi většina z vás v něm třeba i možná už byla. Je fakt, že jsem na to přišel docela jako pozdě, jo, takhle i z okruhu mých kamarádů. Nicméně je to park, kde skutečně jsou jedny z největších horských drah v Evropě. Dokonce ta jedna je vlastně největší v určitým jako aspektu, že je třeba nejvyšší a nejrychlejší. Zároveň vlastně jsem si i tak jako scháněl info ohledně toho, kdo a jak vlastně vyrábí ty horské dráhy, které dneska skutečně jsou jako na takový úrovni, že by na tom dříve mohli snad trénovat třeba piloti a podobně. A vlastně jsem byl překvapen tím, že mezi

0: znovu vysklonoval správně. Jo, takže Švýcarsko, Lucembursko. Jedno z nejzásadnějších, jakoby, nejvíc jako nejzásadnějších míst v rámci tedy výrobců horských dráh. Teď je ta největší a nejrychlejší úplně na světě v Riádu, v jednom parku v Saudské Arábii. Falcon's Flight se to jmenuje. A právě výrobce je firma ze Švýcarska. Tak to jsem byl překvapený. A na jedný z těch horských drah v Polsku, právě na té největší v Evropě, tak se právě svezete od toho výrobce, který dělal tu největší úplně na světě, tady tady ten švýcarský ten. Takže zcela jistě doporučuji, jestli máte rádi horské dráhy, Polsko. Překvapivý. A mimo jiné 20 kilometrů odtud je, to je takový jako paradox, trošku hned vedle toho zábavního parku je vlastně Osvětim. No, jakože Auschwitz-Birkenau. Když jedete kolem, jako dá to člověku trošku jinou perspektivu v rámci té zábavy a v rámci toho užívání si, jestli jako řeknete, jako jaký jste vlastně měli štěstí. No, a je to i docela edukativní svým způsobem.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Cesta k telefonu ve...
8: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
7: Jde do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vydaným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: A raz, dva, tři, 4,21.
15: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Vím, to se vyplatí.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Evropu 2. Mimo jiné, o víkendu se konalo velký šipkový klání tady v Letňanech, tedy v Praze. Nevím, jako, jak to máte se šipkami konkrétně, jestli vás to zajímá nebo ne. Co se týče ovšem jako statistik, jako takových, tak samozřejmě šipky dneska celkem jedou. Už to není takový ten hospodský sport jako takový, ale hraje to čím dál tím víc lidí. Možná to bude třeba i technologiemi, že u šipek vždycky bylo to, že se házelo, teď se to musí počítat a tak dále. Dneska už máte aplikace, který prostě nastavíte mobil a ten terč, házíte tam ty šipky, ona samozřejmě vidí ten terč, počítá vám to automaticky a tak dále. Takže vlastně je to takový trošku jako jinačí už, je to trošku v jiném levelu a podobně vlastně jiný level mají i tyhle ty šipkařský turnaje, jo, kde se sejde opravdu jako hodně lidí. Připomíná to možná i tak trošičku hokej, ale zároveň tam vlastně sedíte furt jakoby v tom prostředí trošku víc jako barovým, jo, že tam jsou třeba takový ty piknikový stoly, prostě ty jsou strašně dlouhý. Ta atmosféra toho, jak ty lidi jako fandí a podobně, je velmi zajímavá. Jo, podobná hokeji a fotbalu, ale jiná v tom, že vlastně ty lidi nejsou kolem, dejme tomu toho dění, ale mají před sebou tu stage a jsou tam vlastně jako kdyby třeba byli na koncertu. No prostě velmi zajímavý. Czech Darts Open se to jmenovalo. Když jsem viděl právě ty videa, jsem tam teda nebyl jako osobně, ale viděl jsem ty videa, jak jsem si říkal, wow, tohle je velmi zajímavý sport. A minimálně ta atmosféra a energie, která z toho sálala, mi napovídá v tom, že tohle se zcela jistě, jo, ono se to teda stalo velkým sportem, ale stalo se to ještě větším. Takže možná, jestli jste třeba nezaskórovali v mládí v rámci hokeje, fotbalu a myslíte si, že vám ujel vlak, možná bych bejt váma začal trénovat šipky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Víš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
6: Evropa 2.
0: Maximum tvý muziky. Maximum tvý.

0: Je. Mám tu krásnou zprávu pro vás. Opravdu krásnou, protože já jsem si vyfotil asi na třech českých médiích články, které byly někdy z poloviny prázdnin, kdy vlastně vrcholily ony vlny veder. A byla tam jedna zpráva od jednoho mykologa. Já ho radši nebudu jmenovat, aby vlastně se necítil blbě, že se vůbec netrefil, jo? Že vlastně byl úplně mimo a vedle jak ta jedla. On totiž řekl, nebo byla citace jeho výroku do těch médií, že tedy je situace s tím suchem tak strašlivá, což má, tohle je furt pravda, jo, je tak strašlivá, že vlastně houby teda vůbec nerostou a do konce sezóny, což myslel teda do zimy, ani růst nebudou. A jako možná chápu, že v tu chvíli člověk jako vidí ty predikce, předpovědi a řekne si, tohle zkrátka, že jo, organismy, který potřebujou vlhkost, tohle se zkrátka nemůže stát, jo, v následujících prostě týdnech a měsících, kdy vlastně je houbařská sezóna, no. A tak opravdu řekl, že teda ne. No a ono to tak naštěstí není, si představte. Neříkám, že všude, kde dřív rostly houby, že budou růst i teď, jo. Nebudou. Třeba kolem Prahy, jižně potom Plzeňsko a tak dále, nic moc v rámci té mapy, která je teda aktualizovaná na 5. září. Nicméně jsou místa, zelená místa, kolem pochopitelně horských oblastí, ale zároveň je třeba na Kladensku, kolem Kladenska, středočeský kraj, jo, Ostravsko, Olomouc a tak dále, kde houby rostou. Čili je to dobrá zpráva, že zkrátka rostou, že nepřišlo na tu nejhorší predikci toho, že už vůbec by jako nerostly, takže můžete vyrazit. Po tom létě plném tedy těch nehezkých zpráv a těch vyschlých jako říček a tak dále, no musím říct, že i mě to docela zasáhlo, když jsem to koukal, na ty raky, mrtví a všechno, tak jako už jsem se fakt jako těšil na to, až začne být zima, začne pršet hezky pořádně. Tak tohle je samozřejmě částečně dobrá zpráva, že na houby lze prostě vyrazit.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 2 hodiny, 2 minuty k tomu. Káťa Podrazká má aktuální zprávy. Pojďme na ně.
2: Hezké odpoledne. Pyrotechnici našli v budoucí trase dálnice D55 torze granátů z období druhé světové války. Ostatní dosavadní nálezy jsou převážně zemědělského původu, například šrouby anebo části radlic. Stavba 7-kilometrového úseku dálnice má začít na jaře příštího roku. Zrušení státní organizace CERMAT, pro které se včera vyslovil premiér Andrej Babiš, by podle ministra školství Roberta Plagy nemělo smysl. CERMAT připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš zdůvodnil svůj názor mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy CERMATu. Podle Plagy by ale vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Dnes to Plaga řekl novinářům. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu a v budoucnu umožní přestup i na tramvaj a vlak a vznikne na místě bývalé tržnice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce 14. května proti Norsku. Budou hrát i s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program šampionátu na svém webu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na jedničce na 37. kilometru ve směru k polským hranicím. Stojí tady porouchané auto a stále platí komplikace na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za tunely na 15. kilometru odstraňují následky vážné nehody. Místo je průjezdné pouze levým pruhem a kolona je až po Jesenici.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Teď máme převážně polojasno, později bude oblačno až zataženo, místy může slabě zapršet a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás připravené zásadní témata zajímavé, který ještě tady otevřeme po celý. Tak držte vlnu. A hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2 a je tu kultovka, protože je září. Dneska si dáme M People, One Night in Heaven, rok 1993. Přesuneme se do úplně jiného světa. Letí to neuvěřitelně. Tohle dnešní kultovka na R2.

0: Evropa 2.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
2: roztočíš. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

0: Posloucháte Evropu 2, tohle byla Adele a mimo jiné teď vlastně ve světovém měřítku konečně teda se to jedné povedlo. Taky Adele. Ne tedy Adele z Británie, ale Adele ze Slovenska. Adéla Jirková, ona tu mimo jiné jednou byla. Já jsem s ní dělal rozhovor v mým vysílání. Je to tak rok zpátky třeba, nebo možná rok a půl. A byla to taková jako sakřiklá, velmi pokorná holčina ze Slovenska, jo, že zpívám anglicky, jo, mám tady single, jasně, hrála mi v klipu bývalá manželka Elona Muska, super všechno, akorát si člověk prostě stejně řekne, jo, ty holky prostě ze střední a zejména východní Evropy, to v té muzice na jako světovém poli nejsou schopni nějak jako dotáhnout a pochopitelně to bude věcí jako labelů a tak dále, nikoliv to, že by jim snad chyběl talent, jo, ale vždycky, když se podíváte, kdo, jako když už je teda z Evropy, je úspěšný, tak buď je to Německo, nebo to je samozřejmě Skandinávie, nebo to je Francie, možná i sem tam trošku Itálie, jinak jako absolutní útrum. No tak Adéla Jirgová evidentně probořila tuhletu jakousi bariéru, protože 4. září vydala svý debutový album, velmi jako zajímavý, už jsem viděl od Rolling Stoneu všechny další uzdí světový servery, který s ní dělali rozhovor a tak dále. Teď samozřejmě spousta lidí spekuluje, kde to kouzlo je, protože někdo má názor třeba i takový, že zase není tak úplně extra výjimečná, že to je jakoby marketing. No, ať už to kouzlo je udělaný jakoliv, tak evidentně funguje. Jestli chcete, dejte si její album, ať vidíte tedy, jak se to dělá, když chcete prorazit takzvaně do světa.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: je to tady, 14.49, předávám samozřejmě slovo. Dneska Tomášovi, jenom samotnému, samotinký Tomáš se je osamocený.
1: Ano, dobré odpoledne, Jindra byl překvapen, kde je Zorka, protože tady 14 dní nebyl a zapomněl, že Zorka pravidelně v tomto čase odlétá do teplých krajin.
0: Je to ano, ano, ano.
1: Jako Vlaštovice v podstatě.
0: Ty bláho, já jsem na to úplně, tak víš co, no.
1: Prostě... Mladý ho už vyvedla,
0: no.
1: Hnízdečko nechala opuštěné a odlétala do teplých krajin.
0: Já jako nemám upřímně řečeno o těch reality show jako přehled tolik.
1: To já taky ne, ale díky Zorce vlastně ano.
0: No právě, díky Zorce máš. Já tím, že vlastně jakoby, že s ní nevysílám, tak samozřejmě jenom to vím teď, že tu prostě není, že teda je, já už to vím samozřejmě.
1: Ano, ano, ano. Teďka budeš překvapený už jenom tady dvakrát, třikrát, než na to zvykneš. To zase, jo, vlastně si říkal.
0: Hele no. A... tam je to jakoby o tom, že ty páry vlastně, že se teda jakoby hledá ten ideální nejlepší pár finální, jo? Je to takhle?
1: No
0: jako?
1: Tak já mám pocit, že tam to funguje tak, že no. Ty musíš být v páru s někým, kdo není v páru, odchází. A pak se najde ten poslední, zůstane ten poslední páreček, nějak, tam nějaký finále potom, takže se rozhoduje mezi několika páry, zůstane ten poslední. A ty si vyberou, jestli jako lásku nebo peníze, mám pocit.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně oni se můžou nějak jako dohodnout, že chtějí prachy, nějak to rozdělej nebo láska, tak dostanou dohromady ty peníze, mám pocit.
0: Jo. A tak to je vlastně zajímavý koncept, no jinak by to nefungovalo,
1: no, jasně,
0: že?
1: Já to víš,
0: mě to připomínalo, jak si říkáš, že musíš být v tom páru, jak třeba byla taková ta hra dřív, jsme to jako děti třeba hráli, jak obíháš ty židle. A jeden vždycky zůstane.
1: Jo, jo.
0: Víš, jakože tak ty ne zrovna, bohužel, prostě.
1: Tak je to podobný samozřejmě, je to podobný, no. Akorát je to další o trošičku, my jsme hráli na tu hudbu, která se zastavila, hráli jsme to 10-15 minut a pak jsme šli dál, tady to trvá 2 měsíce.
0: Dva měsíce se z toho dá docela. No tak vidíš to, no člověče, bych se tam taky třeba, a počkej, a jako, ale ty je ideální...
1: Jsou tam podmínky, bohužel, Jindříšku, věkový.
0: Takže já už jsem mimo.
1: Seš bez šance.
0: Takže 40 plus už ne, jo.
1: Jako, čeká se na
0: seniorskou
1: verzi se čeká.
0: No to by bylo skvělý, protože ty, naopak, ty starší lidi už jsou sami.
1: Jo, jo.
0: Tam by to bylo ono. Udělejte do mé mature edici, prostě.
1: Love Inzulin.
2: Si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Evropa 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Přesně 15 hodin startuje dnešní odpolední show, tedy pondělní, a jsou tu zprávy s Káťou Podrazkou. Hezké odpoledne všem.
2: Krásné odpoledne. Výbuch a následný požár trafostanice zaměstnali dneska dopoledne záchranné složky v Klecanech u Prahy. Jeden člověk utrpěl těžká zranění a záchranáři ho vrtulníkem transportovali do nemocnice. Kvůli požáru opustilo skladový areál zhruba 163 lidí. Hasiči už plameny zlikvidovali. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce měsíce zůstane doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá rekonstrukce skončí příští rok. A teď už Zuzka.
3: Sportovní oddíly, studenti gymnázia, žáci základních škol, různé spolky i veřejnost budou využívat novou sportovní halu v Litovli. Stavbu haly vybraná firma zahájila loni v dubnu, otevřena byla před víkendem. Město projekt financovalo pomocí úvěru a 30-milionové dotace od Národní sportovní agentury. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Od zítřka do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fáze všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do osmifinále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si v tuhle chvíli, dejte na D8 na 7. kilometru ve směru k německým hranicím, stojí porouchaný autobus a s komplikacemi stále počítejte na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za tunely na 15. kilometru odstraňují následky vážné nehody. Místo je průjezdné pouze levým pruhem a kolona je až po Jesenici.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále máme převážně polojasno, později bude ale oblačno až zataženo, místy může slabě pršet a k večeru se opět vyjasní. Teploty vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Tomáš Zástěra.
1: Vypadáte si při pondělku neproduktivní pracovně, tak jak to s produktivitou nás lidí vidí do budoucna Elon Musk? O tom za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2. Říkal jsem, že pokud máte pocit, že jste dneska při pondělku málo produktivní a moc jste toho v práci neudělali a do odpoledne se to asi nezlepší, tak buďte v klidu, protože tady mám předpověď Elona Muska na budoucích 10 let, jak to bude s tou produktivitou lidstva, jo? Tedy nás všech dohromady. Vězte tedy, že on předpokládá, že zhruba do 10 let tady bude miliarda humanoidních robotů, které vyrobí právě jeho firma. A tato miliarda humanoidních robotů bude produktivnější než všichni lidé dohromady. To znamená, že my nebudeme muset dělat žádnou práci asi. Já si nedokážu představit, jak to vlastně bude fungovat, když lidé nebudou pracovat. Nebo budou pracovat v jiných profesích, které nedokážou roboti? Asi zřejmě ano, pak tam bude ještě AI. No prostě ta vyhlídka na dalších 10-20 let je jako svérázná, se přiznejme. Ale Elon to vidí jasně, jo. Prostě miliarda humanoidních robotů, který budou makat za celé lidstvo. Ještě navíc, co se tady píše, nebo co on tvrdí, že ty roboti pochopitelně budou vyrábět sami sebe, tedy další roboty. Což vlastně příslušilo pouze lidem, že lidi vyráběli další lidi, že jo? Takže roboti vyrábějí další roboty. A to ještě Elon Musk tvrdí, že je v tom odhadu hodně konzervativní, že to možná bude víc než miliarda a že to bude ještě dříve než za 10 let. Hele, já si totiž ostatně myslím, že Elon Musk je sám o sobě robot. Akorát to dobře maskuje. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Slyšíš to, co to je?
16: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
15: Tak to je pecka.
16: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
15: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
16: Podmínky akce u obchodníka.
15: Breno. Podlaha dělá domov.
17: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Love Island je zpátky.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Asi jste už párkrát slyšeli o takzvaných zlobivých cestujících na palubách letadel. To znamená, že někdo byl vykázán, kvůli někomu se muselo přistát nouzově, protože dělal problémy na palubě. Často to souvisí s alkoholem. Teď tady čtu zprávu, že na palubě letu American Airlines z Dallasu do Newarku, tak tam byl agresivní cestující, který začal slovně a mírně fyzicky napadat ostatní cestující. Kdo vlastně, nebo proč k tomu tak došlo, nikdo neví zatím, vyšetřuje se to. Dopadlo to tak, že ty cestující ho museli nakonec chytit toho pána a přivázat k sedadlu gafou, tou izolační páskou nebo tou kobercovkou jakoby. Takže gafa vlastně zase zachránila ten let. Nakonec museli tedy nouzově přistát dříve, než bylo jejich cílové město. Nicméně podařilo se ho takhle spacifikovat pomocí té pásky lepící. No, já si myslím, že by to měla být standardní výbava, protože já jsem letěl se synem Matyášem a spacifikovat ho bylo velice těžké. Já myslím, že by letuška z začátku měla říkat pro případ nebezpečí a neštěstí jsou pod sedadlem nafukovací vesty a pro případ ostatních situací i nad vámi gafa. Nad každým sedadlem. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM.
1: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
7: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
8: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
9: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se tu dívám na počet dílů seriálu Vytoč mámu. A tak mě napadlo podívat se na rekordmany v rádiových seriálech na světě. Tak absolutní rekord je nějakých 20 000 dílů. To má nějaký rozhlasový seriál BBC ze zemědělského prostředí. Z českých seriálů, z československých seriálů, žádný takový mámu nepřekoná, protože právě teď má zhruba 1500 dílů. Tak kdyby nás poslouchali nějaký komisaři, prosím o rekord, minimálně ten český. Vytáčím.
1: Ano, ahoj.
0: No nazdar.
1: Ahoj, Už to slyšel, volá ti táta.
0: Ne, nic se zatím nestalo.
1: Poslouchej, co tady se stalo.
0: O co jde?
1: Se nestalo, no jako nic u nás v rodině, ale běžela pro mě sousedka, že prý nějaký chlap nahatý běhá po náměstí. Ale já jsem si myslela, že oni běhají v kabátě. A on byl úplně nahatej.
0: No tak oni nedávno v televizi dávali ten disco příběh, nebo co to bylo, že tam taky běží po tom náměstí nahatej.
1: No jo, ale ona za mnou přiběhla, hele, celá hin, ať se přijdu podívat, že po náměstí běhá hromada 85-kilovýho dynamitu.
0: Jakýho dynamitu?
1: No nevím, jakýho dynamitu, že tam běhá, jak byl šílenej. No tak jsem tam běžela a říkám, prosím tě, co z toho nějakých 85 kilo dynamitu, když ta jeho zápalná šňůra, jako pardon, měla jenom 5 cm.
0: Jo, tak.
1: No, tak to bych si dělala teda.
0: No zase rychle bouchne, no, tak škrtneš a exploze.
1: No, no právě, To máme doma, ne, že jo, co si budeme povídat.
0: Jo, takhle ty už, jako, no to jsem nechtěl slyšet, tady ty vaše intimnosti, no. Ale dobře. Tak voláme si zítra, pozdravuj doma, všechno je v pořádku evidentně a ať se vede, ahoj.
1: Jo, všechno je v pořádku. Hele, Tomášku, dáš si štrůdl?
0: Dám si štrůdl, pošli mi ho.
1: Jo, tak poštovního holuba pošlu lidi tak.
0: Tak čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
4: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 16.01, Káťa Podrazka připravená, jsou tu další zprávy a vy jste na Evropě 2.
2: Krásné odpoledne. Umělá inteligence může pro lidstvo představovat existenční hrozbu. Varoval předtím dnes podle tiskových agentur vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Ženevě a vyzval k okamžitému přijetí kroků ke snížení rizik. Ceny pohonných hmot a zejména nafty v Česku nezadržitelně rostou. Včera stál podle společnosti CCS litr nafty v průměru 47 korun a 21 haléřů a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány EasyGo Gate. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, uvedl to klub na webu. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Prvním byl Martin Hýský v Plzni.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, se dejte na D8 na 7. kilometru ve směru k německým hranicím. Stojí tady porouchaný autobus, no a podobná situace je na D7 na 18. kilometru ve směru na Prahu. I tady stojí auto s defektem.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes odpoledne bude oblačno až zataženo, místy může slabě pršet, k večeru se pak opět vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: A pokračuju tak, že to pro vás bude mít benefit v podobě hudební soutěže. Za chvilku více, o co hrajeme tady na Evropě 2.

0: Evropa 2 odpolední show, Káťo, mám pro tebe zajímavou otázku kvízovou.
1: Povedej.
0: Byť kvíz vyklepně z nástrojů až ve středu, ale o tom až zítra. Kdo je Armando Christian Perez?
1: Ježišmaria.
0: Z jakého jako, ho znáš?
1: Románu.
0: Románu, seriálu.
1: To je náš soused.
0: Fakt.
1: Já nevím.
0: Neznáš Armanda Christiana Pereze?
1: Já už nevím.
0: To je Pitbull vlastním jménem.
1: Cože?
0: No fakt.
1: Tak teď si mě trošku ulevilo, já myslím, že to byla nějaká povinná černá.
0: Ne. Byl to zní jak z nějaký brazilský telenovely spíš pro mě. Pitbull, jako Armando Christian Perez.
1: No prosím tě. Ten měl koncert nedávno tady v Latině.
0: No právě. A ono bude mít znova Perez právě. Tady Mr. Worldwide se svým jako ejo, tak vystoupil už jednou, k velkému úspěchu se vrací znovu a my máme lístky opět.
1: No nekecej.
0: No fakt.
1: Na Pereze.
0: Na Pereze. Takže kdybych chtěl si poslechnout Pereze naživo, Armanda Christiana, tak voláte, až se ozve Pitbull a T-Pain a jejich Hey Baby a potom třetí volající bez soutěžní otázky, přátelé.
1: Tak to je fascinující.
0: My nejsme jenom rádio, my jsme normálně žijící telenovela. Evropa 2.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno

0: opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Už dnes večer na Funplay.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, Pitbull a T-Pain. My jsme tady ve fázi, kdy rozdáváme lístky na jeho pražský koncert. A shodou okolností Káťa říkala, že byla na jeho pražském koncertu. Byl v Letňanech, že jo, Káťa?
1: Je to tak, je to
0: nepletu.
1: Docela nedávno, ano.
0: A právě proto, že to je netradiční, že jeden světový interpret tohoto jména, takového rozsahu, má hned dvakrát po sobě koncert v Praze, protože se mu tady evidentně zalíbilo. On tam asi zahlídnul a říkal si, ale tam byla ta Káťa, prostě...
1: Proto se vrátím.
0: I'll be back.
1: Já jsem totiž byla asi jediná na tom koncertě.
0: Jediná si byla, jo, která, to nebyla, bylo tam hodně lidí.
1: Která neměla na hlavě takovou tu plešku.
0: Jo, tu plešku.
1: Protože já vlastně byla v šoku, že všichni, nebo prostě velká většina lidí tam přišla, ano, ano, měla tu bílou košili a měla tu plešku.
0: To je pravda. No. A ty jsi neměla.
1: A já jediná ne, takže já vyčnívala zda.
0: Ona si říkala, tak nepovedlo se mi to u všech, tak kvůli tady té holce se musím vrátit, aby ona měla plešku a bílou košili. Ano. Že? Tak máš šanci, protože v O2 aréně v neděli 22. listopadu 2026, tedy vystoupí znovu, jak jsem říkal, občanským jménem Armando Christian Pérez, neboli Pitbull. My máme třetí volající a to je Gabriela. Gabrielo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Zeptám se tě, ty jsi byla na pražském koncertu, který navštívila i Káťa Podrazká, pardon.
2: Nebyla, ale chtěla jsem jít.
0: Takže teďka se až splní až teďka. Mě by zajímalo, jestli bude mít taky ty plešky, což je ten jeho merch legendární. Asi bude, ne? Vzala bys si ty na hlavu?
2: No jasně, samozřejmě.
0: A bílou košili taky, to asi není problém.
2: Jasnačka.
0: No tak soutěžní otázku nemáme, teda máme. Kdo je to Armando Christian Pérez?
2: Je to Pitbull, já jsem vás poslouchala celou dobu teď.
0: Výborně, my tě tleskáme. Bravo, blahopřejeme. Získáváš tedy dva lístky na jeho pražský koncert, jak jsem říkal, 22. listopadu. Si prosím udělej poznámku, že nemáš na ten večer nic mít.
2: Výborně, všechno ruším a mám velkou radost.
0: Jo, promiň, ale teďka tady koukám na jednu věc s těma vstupenkama. Já jsem říkal dvě, tak to se omlouvám, to byla chyba.
1: Ježíš, Tomáš je zase takhle.
0: Jsou čtyři totiž. Oni jsou čtyři!
1: Jsou čtyři plešky.
2: Oni jsou čtyři?
0: Čtyři. Oni jsou čtyři ty lístky, tak máš o tři problémy navíc, nebo o dva minimálně. Už jsi měla naplánovanou, s kým půjdeš.
2: Party.
0: Přesně tak.
2: No jasně.
0: Gabrielo, blahopřeju ještě jednou o to více, minimálně dvakrát více než předtím a měj se krásně, ať se daří.
2: Úžasné, nápodobně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a vy ostatní soutěžte dál, protože tento týden patří Pitbullovi na Evropě 2.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
6: Prodoma. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
0: Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2 a já tady čtu zprávu, která mě zaujala, protože kdy za váš život jste slyšeli, že v Česku je nová houba, která vlastně sem přicestovala z jiného kontinentu, což já neslyšel ještě ani jednou, já jsem byl zvyklý na takový ty smotlachy, že jo, to jsou takový ty atlasy hub, který napsal pan Smotlacha tenkrát, myslím, že se tak jmenoval, abych se nepletl, když tak se omluvám panu Smotlachové a rodině. Každopádně my jsme celý dětství trávili s mámou na houbách, chodili jsme pravidelně velmi brzy ráno, když jsme si nebyli jisti, tak přesně takový ten kreslený atlas hub, který ukazoval, jestli ta houba je ta pravá nebo není. A tím to tak jako haslo, těch druhů bylo X, ale byly tady prostě zavedený. Teď tady čtu zprávu, nová houba už je v Česku. To je neskutečný a navíc je jedlá, přátelé. Houba si našel a jmenuje se údajně hřib štíhlotřený. Hřib štíhlotřený. Vypadá to v podstatě jako normální náš český pravák, plus minus, jestli ta fotka není pouze ilustrační, jako náš český pravák, ale s takovou dlouhou vysokou nohou. Jo. Že to nemá tu takovou tu tlustou nohu, jako má pravák, ale má tu rovnou dlouhou nohu. A ten se na evropský kontinent, tento hřib, dostal pravděpodobně s dovozem sazenic borovic ze Severní Ameriky. Máme tady telefonát, který jsem nečekal, že někdo bude reagovat na tento vstup. Prosím vás, pokud to bude na soutěž, tak už nebyla. Zkusíme to schválně. Tomáš Evropa 2, halo, kdo tam? Ještě jsem to nezvedl, aha. Tomáš Evropa 2, halo, kdo tam je?
1: Ahoj, tady je Pavel.
0: Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, nespletl ses, je to pan Smotlacha.
0: Či je to pan Smotlacha, vej, ten atlas houb?
1: Je to pan Smotlacha, to je kapacita, nebo respektive byl kapacita byl, přes houby.
0: Ano, to je pravda. A byl. Ty atlasy, že jo, ten, jich bylo několik dokonce. No. Hele, Pavle, a ty seš houbař evidentně, jak se patří. Nová houba v Česku, hřib štíhlotřený. Slyšel jsi o tom? Teďka vyšla zpráva o tom.
1: Neslyšel. Čověče, poslouchám vás od rána do večera a
0: tohle neslyšel. Jsi neslyšel. Tak no, protože o tom mluvím teďka právě. Ale čověče, opravdu to tak je. No. Ze Severní Ameriky k nám přišla další jedlá houba, něco jako náš pravák, no. Ale s takovou rovnou dlouhou nohou. Vypadá to něco jako, já nevím, křemenáč třeba, ale takovýho hřibovitýho zevření. No hele, takhle, oni totiž nemají důkaz ty odborníci, protože ten člověk, co ho našel, ten hřib, tak ho sežral.
1: No, to...
0: Jedině, že by počkali na výtrusy.
1: No, jedině, no, ale to zase bude dlouho trvat, než to zase vyroste a tak, jako...
0: No, dobře, uvidíme.
1: No, každopádně, tyhle Pavle, výtrusy smyslel.
0: Myslel jsem různý výtrusy. Pavle, měj se krásně, díky za potvrzení Smotlachy a zase třeba někde na Evropě 2. Ahoj.
1: Mějte se krásně, čau.
0: Ahoj a veselé houbaření, protože jak jsem viděl, tak rostou, přátelé. Evropa 2.
2: Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Minuta po 17. hodině, pojďme na další zprávy, s nimi přichází Káťa Podrazka. Hezké odpoledne s odpolední show na Evropě 2.
2: Krásné odpoledne. Pyrotechnici našli v budoucí trase dálnice D55 torzo granátů z období druhé světové války. Ostatní dosavadní nálezy jsou převážně zemědělského původu, například šrouby nebo části radlic. Stavba 7-kilometrového úseku dálnice má začít na jaře příštího roku. Zrušení státní organizace Cermat, pro které se včera vyslovil premiér Andrej Babiš, by podle ministra školství Roberta Plagy nemělo smysl. Cermat připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš zdůvodnil svůj názor mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Podle Plagy by ale vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Dnes to Plaga řekl novinářům. A teď už Zuzka.
3: Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela nové muzeum. Za více než 106 milionů korun bez daně upravila budovu bývalé pošty na náměstí. Dřív bylo muzeum v pronajatých prostorách na zámku, které ale muselo před 5 lety opustit. Teď získalo poprvé svoji vlastní budovu. V objektu je i turistické informační centrum nebo sál, který budou využívat pro svá jednání i městští zastupitelé. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kde týmy nastoupí ve speciálních historických drezech. Extraliga dnes na pražském letišti v Letňanech zároveň představila nového hlavního partnera, kterým se stal výrobce energetických nápojů Red Bull.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 před Brnem směrem z Přerova u exitu 226, vyjedete do kolony kvůli silnému provozu. Pozor taky na silnici číslo 7 z Chomutova do Německa. Na hraničním přechodu zůstává uzavřený úsek na hoře svatého Sebastiána, a to kvůli vážné nehodě.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách čekáme později odpoledne a večer přechodně až oblačno, no a teploty nám vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Já jsem tady viděl dost zajímavou mapu, která se používá hlavně v momentě, když si chcete koupit novou nemovitost. O jakou mapu se jedná? Otazník, vykřičník. Za chvíli více.
4: Evropa 2.

0: 20 minut po 17. hodině, teď jsme tady s Káťou Podrazkou řešili zahradu, jak to má teda ráda, že se v tom vlastně našla, což je fascinující.
1: Je to tak, já jsem prostě zahradnice.
0: A to je super, to je hezké, to je hezké. Já jsem takzvaný zahradník zleknutí, to znamená, že na chloupy se o to musím starat, když se to starala máma, teďka já vlastně. A taky dělám to, co je nezbytné. To je takový to navrh huj, uvnitř fuj.
1: No jo, tak to bych chtěla být na návštěvě.
0: Kdyby šlo listí zametat po trávník, tak bych to dělal, člověče. Každopádně mluvím o tom proto, že pro zahradníka i pro tebe, zahradnice je důležité, jak mi svítí slunce, že jo? Podle toho nasazuješ kytky různý, keříky a tak dále. Třeba já si pamatuju, že mi tchýně dávala libeček na chalupu se slovy, to je plevel, ten se ti chytne všude.
1: No a to měla pravdu?
0: No to určitě, takže já jsem to dal tam, kde to asi evidentně se nechytlo, protože tam to nefungovalo. A to je důležitý právě i to slunce, zejména teďka, když jsou takovýhle horka. A tady koukám, že existuje mapa, je to aplikace, která ti ukazuje přesně, jak se kolem tvý nemovitosti pohybuje slunce a stíny.
1: To je šikovná
0: věc. Což je super, člověče. No. Oni tady prezentují jako vlastně věc, která se řeší pro architekty, lomeno pro budoucí kupce té nemovitosti třeba, jo. Architekti tak designujou, jakoby jak ten dům bude vypadat, kam, kde vychází a zapadá slunce. A budoucí kupce se může podívat, to je vlastně real-time simulace, jak to pustíš, play. A oni to ukáže, jak na tou nemovitostí ti vznikají ty stíny.
1: Jo, jak zapadá sluníčko.
0: Jak vychází poledne, že na tou nemovitostí že zapadá a jak se protahují ty stíny a kde vlastně jsou a kam sahají, že jo. Což je vlastně super.
1: To je šikovná věc.
0: No jasně, no. To je třeba pro upíry, že jo, aby věděl.
2: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Jo! Já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt. Já jsem to tak vyhrála.
2: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

chceme jít i

0: stench. And that's just how it is.
1: Vytoč mámu.
2: Vytoč mámu.
3: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se tu dívám na počet dílů seriálu Vytoč mámu. A tak mě napadlo podívat se na rekordmany v rádiových seriálech na světě. Tak absolutní rekord je nějakých 20 000 dílů. To má nějaký rozhlasový seriál BBC ze zemědělského prostředí. Z českých seriálů, z československých seriálů žádný takový mámu nepřekoná, protože právě teď má zhruba 1500 dílů. Tak kdyby nás poslouchali nějaký komisaři, prosím o rekord, minimálně ten český. Vytáčím.
4: Ano, ahoj.
3: No nazdar.
4: Ahoj, hle. Už to slyšel, volá ti táta.
3: Ne, nic se zatím nestalo.
4: Nic se nestalo. Poslouchej, co tady se stalo.
3: O co jde?
4: Se nestalo, no jako nic u nás v rodině. Ale běžela pro mě sousedka, že prý nějaký chlap nahatý běhá po náměstí. Ale já jsem si myslela, že oni běhají v kabátě. A on byl úplně nahatej.
3: No tak oni nedávno v televizi dávali ten disco příběh, nebo co to bylo, že tam taky běží po tom náměstí nahatej.
4: No jo, ale ona za mnou přiběhla, hele, celá hin, ať se přijdu podívat, že po náměstí běhá hromada 85-kilovýho dynamitu.
3: Jakýho dynamitu?
4: No nevím, jakýho dynamitu, že tam běhá, jak byl šílenej. No tak jsem tam běžela a říkám, prosím tě, co z toho nějakých 85 kilo dynamitu, když ta jeho zápalná šňůra, jako pardon, měla jenom 5 cm.
3: Jo, tak.
4: No, tak to bych si dělala teda.
3: No zase rychle bouchne, no, tak škrtneš a exploze.
4: No právě, to máme doma, ne, že jo, co si budeme povídat.
3: Jo, takhle ty už, jako, no tak to jsem nechtěl slyšet, tady ty vaše intimnosti, no. Ale dobře. Tak voláme si zítra, pozdravuj doma, všechno je v pořádku evidentně a ať se vede, ahoj.
4: Jo, všechno je v pořádku. Hele, Tomášku, dáš si štrůdl?
3: Dám si štrůdl, pošli mi ho.
4: Jo, tak poštovního holuba, pošlu leda tam.
3: Tak čau.
1: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tohle si ne...
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Nechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz, je jich tam fakt dost.
5: Dejte své zahradě šanci, dodejte jí eleganci, barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já už tady vítám Ondru a Petra. Kluci, ahoj,
1: Tome.
2: Ahoj, čau, čau.
0: Tak, chlapci, já jsem tady teďka trochu fňukal nad situací, že jsem tady sám, že jo? Taková ta klasika, když vysíláte celou dobu ve dvou, vy to znáte velmi dobře, a pak najednou jeden z vás onemocní nebo tady není, nedej bože, na nějakou dobu. Tak jak je to vlastně nezvyklé za začátku, než si člověk přivykne na, na tu samohanu slovní?
2: Je to tak, my máme teda tu výhodu, že máme i muziku na přání, takže do toho natáhneme všechny ostatní, co ladí Evropu 2. A pořád ještě někdo poslouchá, tak je to dobrý.
0: To je dobrý nápad vlastně, no. Já nemám muziku na přání, ale mohl bych jako ty lidi říct, ať volaj a donutit je, ať si přejou to, co bude hrát potom.
1: Třeba,
0: Za chvilku bude Mimi Web, že jo, tak bych jako zavolal, někdo by zavolal, by řekl, hele, a co kdyby si přál tady tu písničku? On řekl, já jsem chtěl nějakou jinou, ale ne, to je lepší daleko.
2: Počkej, tak já ti něco řeknu, jo. Před Evropou 2, kdysi dávno v pravěku, jsem vysílal na jiném rádiu. A tam byly písničky na přání a takhle se to dělalo.
0: Nekecej, jo. Protože jste neměli všechny, že jo?
2: K ničemu. No ne, tam prostě jako řekli, jsou to písničky na přání, ale reálně ty lidi nikdy nebudou vybírat.
0: Tak to je hustý.
2: To je co? Vidíš? Takhle tady na tom jsme.
0: To je fascinující. No takže my už jsme na tom tak dobře, že vlastně si můžeme dovolit jako pustit cokoliv. Máme plnou databázi písniček.
2: Tak pojď, ať někdo zavolá.
0: Tak schválně. Za chvilku kluci budou hrát na přání, vymyslete si libovolnou píseň.
2: No tak zase jako.
0: No, tak to jsme se zapřeháněli. Tak jo, kluci, je to vaše.
2: Ahoj, čau.
3: Evropa 2,

0: Přesně teď je 6, posloucháte Evropu 2.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: Večer na maximum za chvilku, teď je 18 hodin, ladíte Evropu 2 a Katka Podraská přináší aktuální zprávy.
2: Krásný podvečer. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce měsíce zůstane doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá rekonstrukce skončí příští rok.
0: Můžu to potvrdit, já jsem teď po té nové části jel do rádia a je to teda fakt pohoda. Oproti tomu, jak to bylo předtím. Tyjo, to je paráda.
2: Já jsem právě viděla, jak tím prstíčkem tady ukazuješ, říkám, no tak ježišmarja, tebě to chce úplně shodit ze stolu, tady jo, tu zprávu, takže potvrzuješ.
0: Jo, je to fakt dobrý. Dva pruhy z Prahy, dva pruhy do Prahy. Takový zúžený, ale jede to, dobrý.
2: No tak sláva. A teď Zuzka.
3: Číškov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá vody ve studních, chce příští rok na jaře začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Pro vodovod má obec stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Od zítřka do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do osmifinále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Časem navíc počítejte na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 64. kilometru vjedete do kolony, na 61. je totiž omezení. No a pozor taky na D5 na 18. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené auto.
0: Když a normálně bychom taky hlásili D1
2: no,
0: u mostu Šmejkalka.
2: To je Evergreen.
0: Vlastně, ale už teď to tam teďka tam není. Dobrý.
5: Není jo?
0: Ne.
5: Ale.
6: No, nevím.
0: Není tam žádná kolona, už to jede.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha v Čechách. Očekáváme později odpoledne a večer přechodně až oblačno, no a teploty vysoko, 27 až 32 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Večer na maximum s Ondrou a Petrem.
5: Taky naše dvojce je v novém týdnu připravená.
0: Ano, pondělí 7. září a startuje Večer na maximum. Díky, že ladíte. Evropa 2.

0: 6 hodin a 7 minut, je to pravda. Začíná večer na Maximum na Evropě 2.
1: Já jsem tak rád, že jsme zase po víkendu spolu. Křížem krážem jsme o víkendu moderovali v rámci celé republiky, ale je hezký, že se takhle vždycky doma na Evropě 2 v pondělí sejdeme.
0: Všude dobře, doma nejlí.
1: Je to tak. Reginám jenom to nejlepší. Znám jednu Reginu, člověče.
0: Aha.
1: Přímo konkrétně.
0: Aha.
1: Babička i my, vlastně i vy od ní máte pračku.
0: Babička i my.
1: Všichni, celá rodina od ní máme pračku.
0: Jo, takhle.
1: Je to ta sympatická Regina z jedné společnosti, která nás vždycky zásobuje, když potřebujeme pračku nebo sušičku, tak moc děkujeme a přejeme jenom to nejlepší.
0: Vy nás zase můžete zásobovat písničkama na přání. 257-400-888, číslo zůstává stejné, bude taky song za trest a bude taky Petr Švancara.
1: Jo, je dneska nějaký speciální den, máš to v Merku?
0: Není v České republice, ale je v zahraničí. Já už mám dokonce přehled o národních dnech v zahraničí.
1: Ty jsi Saskia Burešová, už i za hranicemi.
0: Už to rozjíždím po celé Evropě.
1: Dobře ty. Tak za chvilku i Petr Švancara startuje pondělní večer na Maximum.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je to opět tady. Hoši, vy jste mi chyběli. Plná sestava, večer na maximum. Žádný švanci.
2: Ty mě vůbec. Zdravím tě, Ondro, ať se ti daří.
1: To říká vždycky. Přitom na mě tak jako mrkne tím svým vočkem kulišáckým.
2: Mám tě rád. Nemůžeš za to, kde žiješ.
3: Kluci, dneska je 7. září. Já jsem koukal, není žádný světový den, ale je národní den, který slaví třeba ve Španělsku, v Itálii nebo ve Francii. A myslím, že u nás by se měl taky slavit, protože v těchto zemích dneska mají národní den salámů.
2: Já miluju. Miluju.
3: Já jsem si to myslel.
2: Vysočina, lovečák, je mi to úplně jedno.
1: Godhaj.
2: Hoštico, Godhaj výborný.
1: Král salámů se říká,
2: ano,
1: ne?
2: Godhaj, tak hlavně byl nejlevnější. Nejlevnější. Godhaj jsem vždycky kupoval na svačinu.
1: Proto to byl král, aha.
2: No jasně, to stálo úplně nic. Jo, masný to bylo, ty vole, to když dal někomu do boty, tak
1: počkej, to neuměl týden. Proč by si dával Godhaj do
2: boty? To jsme dělali. Normálně. No jasně, do papučí. Když měl svačinu z domu, už ten Godhaj nemusel, tak si to dal někomu do papuče.
1: Ne,
2: jasně. To neznáš ty fóry obyčejný, nebo se prostě ve fotbale natřel emulzou hřejivou slipy. Bylo fantastický, když pak on na kafe v jednu po tréninku vůbec nevěděl, co to je, a myslel si, že a musel valit na kožní.
3: Tebe bych chtěl mít za kamaráda.

0: Tohle jsou Silver Spoons a Aiko, Večer na maximum na Evropě 2. A kdyby vám přišlo, že postupem času, čím blíž bude 8. hodina, čím díl budeme vysílat, budeme nějaký divní, je to proto, že nám tady ve studiu začaly čistit koberce.
1: Stříkají tady nějaký sprej, který má teda fantastickou vůni.
0: To je nějaký dryák. Já jsem koukal na ten obal a je to na bázi nějak jako alkoholu, odpařování se něčeho. A říkali, že máme hodně větrat. Vzhledem k tomu, že jsme teď museli zavřít studio, jinak by to tady hlučelo, tak vlastně moc nevětráme a mám pocit, že dneska to bude docela dobrý mejdan.
1: Meduza, už jsem zhulenej tady z toho Sava, nebo jsem tady nastříkali.
0: To je strašně smutné.
1: A jdem na telefon teda.
0: Jo, 257-408-888. Dejte vědět, co bychom měli zahrát, pro koho. Haló, Evropa 2.
2: Ahoj. Šimon na telefonu.
0: Ahoj. Ahoj, Šimon, docela jo, když tak si zkusit rádio.
2: Jasně, už.
0: Tak, lepší. Šimone, ty otevíráš nový týden, 7. září. Čím to začneme?
2: Hele, doslech jsem se, že jedna z mých oblíbených kapel bude mít koncert. A jsou to Jeleni, tak jestli tam máte něco od Jeleni.
0: Jeleni mají koncertu, teď teďka jezdí tour? Nebo možná, že už jim skončila, ale minimálně jezdili.
2: Dobře, tak koncert v Praze.
1: OK. Dobře, a pro koho budou Jeleni?
2: Asi nejvíc pro mě, ale pro všechny, co mají rádi Jeleni a samozřejmě pro vás.
1: OK. A s kým půjdeš na koncert?
2: Já tam nejdu, takže bohužel.
1: Jo, takhle.
0: Ježiš.
1: To je škoda. Nemůžeš? Práce nebo co?
2: Jednak práce, jednak finance. Tam je to všechno se všem.
1: Aha.
0: Tak ty nebudeš paroháč, ty budeš doma.
1: Tak jo, tak zahrajem ti aspoň na Evropě 2, měj se krásně, Šimone, čau.
0: Čau, Šimone, děkujeme, čus. Večer na maximum.

0: Jeleni dohráli a dospívali svou Magdalénu v rámci Večera na Maximum na Evropě 2.
1: Blíží se dlouhé, sichravé, temné, podzimní, ale i zimní večery.
0: To skoro zní, jak kdyby ses na ně těšil.
1: Já to mám fakt rád.
0: Nekecej. Ty jsi blázen.
1: Fakt to mám rád.
0: Takový dlouhý letní večer, to je to nejlepší, co může být. A ne sichravý podzimní zimní.
1: Má to svoje kouzlo, ale já se těším na Hua Hua Season.
0: Co je Hua Hua Season?
1: No tak se tomu říká. To je podle mě na základě těch upírů. Deník upíru, jak tam hrál Robert Pattinson, jak se to jmenovalo?
0: Upíří deník.
1: Ne, to nebyly upíří deníky. Jak se blejskali na slunci?
0: Tak to nevím.
1: Nevíš?
0: Nevím.
1: Ježišmarja. Moje manželka to má strašně ráda. Ta jestli teď poslouchá.
0: To nám ale teď neříkej, že to má tvoje manželka ráda. To sem nepatří.
1: No počkej, ale vlastně to, že mám manželku, je možná důvod toho, proč mám rád ty dlouhý večery, protože mám někoho vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: Víš, že si můžem povídat, koukat na telku, zapálíme si svíčku, jenomže jsou lidi, co jsou sami.
0: Mm-hmm.
1: A proto teď tady koukám na nový trend, a to sice, že si necháš jakože na kuklu vytisknout někoho, koho miluješ, jeho obličej. A tady teda píšou, že je dobrý, že si objednáš někoho, kdo k tobě přijde, natáhne si přes hlavu tu kuklu, ideálně si dá kapucu, takže vlastně jako není vidět, že má tu kuklu, a teď vedle tebe vlastně sedí ten tvůj milovaný člověk. Takhle.
0: S kuklou na hlavě.
1: Jasně. Jsou tam třeba, no tam je ten obličej,
0: jo?
1: Že?
0: Rozumím.
1: Takhle, tam třeba ukazovali, to je extrém, že tam byli fanoušci Ronalda a oni si vytiskli Ronaldovo obličej a teď seděli prostě doma vedle nich na tom gauči seděl vlastně Ronaldo. Což je extrém. Ale můžeš někoho třeba milovat, víš, a nebudeme moc být vedle sebe, my dva, tak si vytiskneš ksich Dříbala a sedneš si doma na gauč, dáš to manželce na hlavu a najednou budeme zase spolu.
0: A zároveň manželka s kuklou na hlavě může dělat rozhovor s ministrem zahraničí.
1: No jasně.

0: you can head over to Europa yet.
1: Nastav uši hvězda.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím Europa 2.
1: Evropa 2.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
13: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Šabuzí, večer na maximum, Evropa 2 za minutu půl sedmé.
1: No to je správný čas na další telefonát, tak pojďte volat 257 400 888.
0: Haló, Evropa 2.
1: Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Ano. Dobrý den.
1: Kdo se dovolal?
2: Tady Ami.
1: Ami, ahoj, co ti Ami můžem zahrát?
2: Já jsem se teď vrátila z dovolené s mým přítelem, byli jsme pryč 2 měsíce. A já bych byla ráda, kdybyste do éteru zahráli takovou písničku, kterou jsme poslouchali pořád. Jmenuje se to Texas Sun a můj přítel si to úplně oblíbil a doufám, že se to bude líbit i posluchačům.
1: A víme, od koho je Texas Sun?
2: Já to hned najdu.
0: To není to Summer Sun a Texas? Nespletla jsi to?
1: Ne.
2: Mm-mm.
0: Fakt? Protože totiž Summer Sun a Texas shodou okolností to znám, ale zjistíme.
2: Je to Leon Bridges a je to vypísmenku K-H-R-U-A-N-G-B-I-N-A.
1: Já to tady vidím na YouTube, no to nemáme.
0: No to nemáme právě.
1: Ale popravdě jsem teda zvědavej, jak by to znělo. Kde jste byli na dovolené?
0: Počkej, já trudu najít.
2: Byli jsme na Havaji.
1: No tak počkej. Muziku z Havaje musíme slyšet.
0: To dáme. Tak vydrž. Já to tady nějak načtu externí databázy.
1: Napiš Texas Sun a ono ti to tam najde. No ale co to je za dovolenou? Vy jste byli 2 měsíce na dovolené.
2: A jo, my jsme tam brigádovali s krávama.
1: Jo, takže taková pracovní dovolená.
2: No je to spíš dobrovolničení.
1: Jo, takhle.
0: Ale proč nadáváš těm lidem, co tam byli s váma? Proč jim říkáš, že to jsou krávy? To není hezký.
1: No a ještě než to pustíme, protože Petr to hledá, tak jak je obecně na Havaji? Je tam hezky, dobře?
2: No, momentálně nám tam řádil hurikán a 2 tropické bouře, takže byla to paráda.
1: Ne, protože když má někdo pohodu, tak se říká, já mám Havaj.
0: Jasně.
1: Platí to? Je tam fakt pohoda?
2: No je tam spíš takový ten celkový vibe těch lidí, že všichni tam mají pohodu, nikdo nic neřeší a vlastně je to hrozně fajn, protože přestože tam třeba jsme měli pár problémů jako s tou dovolenou a tak, ztratili se nám kufry a tak, ale všichni tam byli tak v klidu, že člověk načerpal takovou tu energii slunečnou, že je to
0: ne, fajn. Za to vlastně nemůže Havaj, že jo, za to, že se ztratí kufry, ale já to teda mám na svém wishlistu, Havaj. Totiž mě na tom baví, že tam ten čas běží podle mě, nebo tak já to cítím, strašně pomalu. To je super.
2: Jo, je to super. Tak, mám skvělé ubytování, můžu doporučit.
0: Tak když tak hodíš mi to na Instagram.
1: Ty se chystáš na Havaj, jo?
0: Já bych fakt chtěl.
1: Ty brďo. Dobře. Tak jo, ale pojďme k muzice.
2: Nevím váš Instagram.
0: Petr Rybal.
1: Tak to, že neznáš Petru v Instagram, nevadí.
0: To jsi jediná.
1: Texas Sun, mě zajímá Texas Sun.
0: Tak mám to tady, mám to rovnou pustit?
1: No.
0: Tak pozor, zní to takhle, jo, mám to tady a...
1: Zatím to zní dobře. Jo, tam je nějaký intro.
0: Jo, teď tam někdo přichází.
1: A to je velký hit na Havaji, říkáš, jo?
2: No, on je to playlist od kamarádek, co jsme tam potkali, takže...
1: OK, OK.
0: Teď pozor.
2: Kamarádky jsou z jednoho z amerických.
0: Někdo koukal do dalekohledu a už to jede. Auto jede po silnici, tak ahoj a my.
1: Děkujeme za tip.
2: Jde se hezky.
0: Ahoj, čau.
2: Aloha.
0: Aloha.

0: Kruak Bin a Leon Bridges, Texas Sun. Naše posluchačka Ami se po 2 měsících vrátila z Havaje se svým přítelem a tohle tam poslouchali, takže i závan Havaje tady na Evropě 2.
1: Takhle nějak zní Amerika a v Americe je možné v podstatě všechno. Věděl jsi, že třeba Snoop Dogg má svou vlastní značku zmrzliny? Já jsem to nevěděl.
0: Počkej, tak já si tipnu, jo. Je zelená?
1: Není zelená.
0: Není?
1: Dokonce se jmenuje, jako zajímavě, Dr. Bombay. Tak se jmenuje zmrzlina Snoop Dogga, Dr. Bombay. A on teďka hledá do svého zmrzlinového týmu posilu. Úkolem bude ochutnávat nové příchutě, sledovat světové food trendy a přicházet s nápady na nové produkty i na sociální sítě.
0: Ježiš, to mi přijde jak takový to, jak někdo potřeboval, aby si spal na postelích a zaplatí ti za to. No. Teď budeš ochutnávat zmrzku.
1: A dostaneš královský plat.
0: Kolik?
1: Drž se. $10,000 měsíčně. To je zhruba 200 tisíc korun za měsíc. Za to, že budeš lízat zmrzku.
0: A to je jako nějaký výběrovko, nebo?
1: No, myslím, že se Snoop Doggem u toho navíc bude srande.
0: To jasně.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Slyš, usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Víš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
2: Maximum tvý muziky.
5: Evropa 2.
11: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: Posloucháte Evropu 2 a před námi je rubrika Song za trest.
1: Je to tak, jestli vás přes víkend, ale nebo i dneska v pondělí 7. září někdo naštval, něco vytočilo, cítíte nespravedlnost, bum.
0: Třeba jste fanoušek fotbalové Sparty. Tak to bych pochopil, že byste chtěli trestat.
1: Kamaráde, k tomu můžu říct jenom, ty vole, můj tchán je Sparťan jakože echt.
0: Já vím.
1: Echt. Včera dostali dvojku.
0: To bylo nepříjemné dusno u vás doma, že? Asi.
1: No, hele, já jsem vlastně nevěděl, jak hráli, protože jsem byl s malou a tak nějak jsem vlastně pobíhal kolem. Skončil zápas, přišel jsem zpátky domů zvenku a bylo jenom ticho. Jenom ticho.
0: Rozumím.
1: Až do večera.
0: Tak ať už máte jakýkoliv důvod, nejenom Spartu, tak volejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát Song za trest Evropy 2.

0: Večer na maximum. Evropa 2, 257, 400, 888, to je číslo sem k nám. A před námi je song za trest.
1: No a my se ptáme, kdo je na lince. Halo.
0: Halo, Evropa 2. Člověče, někdo tam je, ale nemluví mu to. Halo, zkusím tady klipnout.
1: Tak je volná linka, můžete to zkusit, evidentně tady to nezafungovalo. Tak song za trest je k dispozici, můžete volat.
0: Evropa 2, halo.
2: Dobrý den.
0: No, tak zaplať pámbu, teď to jde. Kdo tam?
2: Lenka a Šimon.
0: Lenko, Šimone, naše dvojko. Song za trest je váš, pro koho, proč?
2: No, my asi ani nevíme.
1: Naštval vás někdo? Jste v autě, tak stalo se něco třeba?
2: Teď jsme právě přijeli domů a ve finále jsme zjistili, že jsme měli krásný den a nikdo nás neštval.
1: Což je ideální stav samozřejmě, to vám přejeme, ale do této rubriky se nám to nehodí.
0: Ale pojďme rozebrat vaše životy. Dobře, tak dneska to bylo v pohodě, ale neříkej, že nikdy v životě tě nikdo nevytočil. Pojďme klidně zazpomínej na základku, my to máme široký, jak chceš.
2: No, ono stačí, že jsem třeba vdaná, že jo, takže to je denní chleba.
0: Pozor. Tak začínáš útočit. OK, čili zdravíme tvého manžela.
2: Doufám, že neposlouchá.
0: My doufáme, že poslouchá.
1: A máš třeba nějakou historku z poslední doby, co se vám doma stalo zajímavého?
2: No, momentálně dostavujeme dům, takže hádky jsou na denním chleba asi, no. Hádky, dohadování se.
0: No to se říká, ale že když postavíte dům, dáte to dohromady a přečkáte to společně, nerozejdete se, nepozabíjte se, tak je to hotový, tak máte být spolu do konce věků.
2: Tak to doufám, že to vyjde.
1: Určitě. A o co jste se hádali? V kuchyni něco jste plánovali, novou kuchyň nebo?
2: Teď momentálně řešíme zahradu, takže spíš opěrné zítky a kde bude zeleň a tak.
1: A jestli bude bazén zakrytý nebo bude volný?
2: No, bazén nebude.
1: Okay.
2: To už jsme se dohádali.
1: Takhle, ale bude.
0: Manžel by třeba chtěl, ale ty si řekla, nebude. A je rozhodnuto.
2: To spíš bude teda obráceně. My bychom ze synem chtěli, ale manžel jako nebude.
1: No tak to. Tak jsme se k tomu dostali, tohle si zaslouží song za trest.
0: No jasně. Tak pojď mu pořádně nasolit za ten bazén.
2: Ten bazén bude, i když bude nafukovací.
3: Song za trest.
1: Vidíš, začalo to nekonfliktně a nakonec jsme se k tomu dopracovali.
0: Přesně, nakonec jsme to tam ukopali. Všude je něco, tak když teda stavíte ten baráček, myslím, že tohle se docela hodí jako song za trest.

0: Řekl bych až pohádkový song za trest na Evropě 2.
1: To stoprocentně. A neboj se, ona se ta doba pohádek blíží, za chvilku to všechno přijde. Vánoce jsou za rohem.
0: No, každopádně tohle jsme hráli od naší posluchačky pro pana manžela, protože staví barák a na některých věcech se prostě neshodnou. Například, jestli na zahradě bazén bude nebo nebude.
1: Mně se líbí, jak to na začátku bylo všechno zalitý sluncem, jak to bylo nekonfliktní, jak neexistoval důvod k tomu zahrát song za trest a na konci bum, skoro se rozváděli. Super.
0: Pak jsme se dostali k tomu stavění baráku a jak říkáš, byl tam rozvod. Jenom ti chci připomenout, že vy brzy taky začnete stavět barák. Tak hodně štěstí.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
4: Evropa 2.
5: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: I minutu po 19. hodině posloucháte Evropu 2, kde pokračuje pondělní večer na Maximu.

0: Jsme rádi, že i po 19. hodině posloucháte Evropu 2.
1: Politiku se snažíme netahat do našeho vysílání. Teď uděláme malinkou výjimku, budeme mluvit o americkém prezidentovi.
0: Aha.
1: Mr. Donald Trump a jeho pověstná ofinka. Bo jak tomu, ofinka?
0: Účes, myslíš?
1: No, jeho účes.
0: Přehazovačka.
1: Přehazovačka, jeho pověstná přehazovačka. Nechtěl jsem si to vůči němu dovolit, ale už je to venku. Mm. Tak si představte, že taková ta blonďato rezavá přehazovačka má novou barvu.
0: Keď se má novej účes, jo.
1: Donald Trump se o víkendu obarvil. Já jsem si původně myslel, teď jsem to tady zkoumal, ten článek, že je to možná jako jiným světlem a tak dále. Ne. Dokonce se tady fakt řeší, že 80-letý americký prezident Donald Trump se fakt barví a teď aktuálně vypadá jako, oni tady píšou tmavý brunet, ale já bych spíš řekl, že to je jako lískovej oříšek třeba.
0: Lískový oříšek.
1: Ta barva, víš?
0: To je vyloženě k nakousnutí ten účes.
1: No, lískový oříšek. Takže Donald Trump má teď takový jako tmavší vlasy.
0: No a vypadá líp nebo hůz podle tebe? Popiš to. Je jako mladší nebo starší?
1: No, v ksichtě je pořád oranžovej.
0: Jo.
1: To se jako nezměnilo. No,
0: no tak řekni, zhodnoť to. Je to blbý.
1: Počkej, no jako, prostě když se obarví vlasy starý dědek, no. Tak...
0: Je to blbý.
1: No.
0: Uvidíš.
1: No nic, zdravíme do Ameriky.
0: A obarvil se jenom nahoře? Co myslíš?
1: Jako, že už by se úplně zbláznil.

0: Kygo, Khalid, Griffin, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Ty se celkem vyznáš v investicích, akcích a tak dál a tak dál, tak si zkus tipnout, co je momentálně nejvýnosnější investice.
0: Ty seš teda láska.
1: Do čeho se vyplatí dát peníze? A ve světě.
0: Teď to myslíš úplně obecně.
1: Jo.
0: Evidentně to nebude žádná akcie, bude to nějaká komodita.
1: No, a která?
0: Ty jo, zkusím jo, kafe?
1: Ne. Ale vlastně s tou kávou to trošku souvisí.
0: Souvisí to s kávou? No,
1: někteří lidi, když si udělají kafe,
0: cukr,
1: tak si do něho pak dají cukr.
0: Nekec.
1: Kamaráde, nejvýnosnější investicí srpna byl cukr. Byl výnosnější než zlato, bitcoin, než cokoliv dalšího. Jeho cena vylétla o 25%, je to nejrychlejší růst za více než 10 let a může za to ničivý jev El Niño, slabá úroda a taky omezení vývozu z Indie.
0: Zajímavý. A teď si představte, ale že vlastně zainvestováno máme svým způsobem všichni.
1: Do cukru?
0: Teď lidi, co mají cukrovku.
1: Jak to myslíš?
0: Ne, to nemá, to není zainvestováno, ale doma máme zainvestováno všichni.
1: Že tu homoli cukru máme doma?
0: No tak máš třeba, nevím, do foroty. Já vím, že třeba o prázdninách byl cukr v akci. No. A že babička zrovna kupovala třeba 3 nebo 4 kila cukru.
1: No tak to je milionářka.
0: No a teď si vem, že jí to prostě někde leží ve špajzu.
1: Babička je milionářka.
0: No.

0: Johnny z pár vteřin před 7:45, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Další hudbu ale vybíráte vy, a to na telefonním čísle 257 400 888.
0: Evropa 2, haló?
2: Čau, kusy, tady David.
1: Nazar, Davide.
0: Ahoj, Davide.
1: To jsme se dlouho neslyšeli, jak se máš?
2: No, jo, dobrý, co vy? Tak jde život.
1: Ale dobrý, šlape to, díky za optání.
0: Jak jde život, je fantastický.
1: To je dobrý.
0: Je, počkej, Jak jde život? Nebyl to ten seriál Nekonečný tenkrát, Jak jde život? Ne, to bylo Tak jde čas, promiň.
1: Tak jde čas.
0: Ale Tak jde čas mi přijde taky dobrý, jako Jak jde život.
1: Tak, a Davčo, jak jde život u tebe?
2: Jo, dobrý, no, docela to jde. Ale štěmí, že má být zase 30 stupňů zítra.
1: No, nemáš rád už teplo, už ho nechceš?
2: Ne, já mám rád zimu. Já no. Jsem ten mrakobor.
0: Ale to si myslím, že si od středy přijdeš na své, protože tady na to koukáme jasně. Studená fronta zaútočí a bude prý maximálně 18.
1: No ale zítra 32, to má Davčo pravdu. No.
0: Či to je skok, ale 32 na 18.
1: Tak co zahrajem, Davčo?
2: Dám třeba Sara Perkety Amo.
1: Dobře, a chceš někoho pozdravit?
2: No na všechny, co poslouchají. No a takhle vám řeknu vtip, říká takhle paní učitelka. Viděla jsem tě, že na tabuli píšeš, že učitelka je kráva. No co s tebe jednou bude? No doktor. No od tebe by si rozhodně léčit nenechala. Říkám doktor, ne veterinář.
1: Dobrý. Davčo, díky. Díky za příspěvek. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, čau.
0: Čau.
2: Taky, čau.

0: Buongiorno, buonasera ragazzi, Europa 2.
1: Z Itálie vyrazíme do Španělska, kde se stalo něco, co je pro mě noční můrou, ale vlastně už si to umím představit, že v tom zmatku se to stane. Muž zapomněl na čerpačce svého syna.
0: A?
1: Ujel 140 kilometrů, potom ho zastavili policajti a tam mu jakože vysvětlili, hele, víte o tom, že 140 kilometrů zpátky na benzínce máte jednoho ze svých synů.
0: A on říká, já nemám žádného syna.
1: On totiž jeden seděl v autě, ten druhý se protáhl, došel si na záchod, mezi tím tatínek natankoval a tatínek se vrátil, odjel a nevšiml si, že mu druhý syn vzadu chybí.
0: No, tak vlastně je to jeho chyba, toho syna, neměl tak dlouho čůrat.
1: Neměl dlouho čůrat, no. A nebo tatínek, kdyby měl elektromobil, díl nabíjí a možná, že by si všiml.
0: Jasně.
1: No ale je to jedno, jo.
0: Jak to dopadlo?
1: No, prostě se pro něj vrátil.
0: Vrátil.
1: No a umíš si představit, když tuhle tu historku vyprávěli mámě?
0: No to se nesmí máma dozvědět. Kamaráde, podle mě jim slíbil buď tunu čokolády, nebo dva nový PlayStationy. Kluci, koupím vám dva nový PlayStationy, když se tohle nedozví máma.
1: Bohužel to tady čtu na novinkách, tak podle mě už je po smrti.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Není odpoledne jako odpoledne.
3: No. Do dneška jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
4: Teď to jako prém.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
4: Já to chtěl říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
3: Zástira, zástira, ty se ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
2: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, pondělí 7. září.
1: Pojďme na telefon 257-400-888. Rádi s vámi pokecáme a rádi vám něco zahrajeme.
0: Dejte vědět, co protočíme, komu uděláme radost. Evropa 2, haló?
2: Dobrý den, tady Vlaďa.
1: Vláďa, slyšeli jsme dobře, trošku to vypadává.
2: Jo.
1: Jo, Vláďa, tak povídej, co ti zahrajeme?
2: Nemáte tam něco od Elektrománie?
1: Nemáme. Bohužel, Elektrománie, já už jsem to minule hledal, nemáme. Tak nějaký jiný nápad, prosím?
2: Tak od Nikolase Josefa.
0: Chceš poradit? Believe, Free, Lie to Me a kapela.
2: Lie to Me.
0: Dobře, je to tady připravený.
1: A chceš to někomu věnovat?
2: Jo, chci to věnovat těm, co se nemůžu dovolat do rádia, protože jsem měl 0 párek a stejně jsem se dovolal, takže to dá lidi.
0: Strašně špatně jsme ti rozuměli, protože jsi měl co?
1: 0 čeho?
2: 0 čárek, jo, nula jako signálu.
1: Aha, tak to jsi kouzelník.
0: Ale není to ani poznat. Trošku morzeovka, ale zvládli jsme to. Tak ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: tam tarada, 28 až 32 stupňů Celsia. Léto is back. Summer is back. Oh my god.
1: But only for one day.
0: Shut up, you motherfucker.
1: Only for one day.
0: Shut up, zítra je léto. Večer na maximum.
1: Podobně teď jste třeba v autě a budete muset dětem vysvětlovat, co říkal Ondra.
0: Shut up, you son of a bitch. Už to neříkej, zítra je léto. Stačí, zítra je léto.
1: Ježišmarja.

0: Xindl X nás vzal na dovolenou v éteru Evropy 2.
1: My dva budeme brzo řešit krizi středního věku. Mm-hmm. To se tak dostaví někdy kolem 40. roku věku plus minus.
0: Tak to ty už seš v krizi.
1: No a já už to taky řeším.
0: 41 je, že?
1: Já už to řeším. No nic, ale teď naši mladí už to řeší ve 20. Ve 20 až 25 mají takzvanou krizi 25-tníků, představ si. Aha. Takhle to pokročilo. Může za to trošku ten zrychlený svět, sociální sítě. Víš, podíváš se na Instagram, je to taková ta klasika. A teď vidíš, jo, že všichni kolem tebe už mají všechno hotový a ty nemáš nic. Takže se dostaneš do krize 25-tníků.
0: No a co s tím, pane psychologu?
1: No to já nevím. Tady teda radí vypnout Instagram a vypnout sociální sítě.
0: A nebo vypnout rádio.
1: A nebo vypnout rádio. Na pohodu. Udějte si kafe, nic se neděje. Večer na maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2 za 5 minut 7:45.
1: Jdeme na telefon a dneska naposledy je tady Last Call, poslední písnička na přání.
0: Tak dejte vědět, co, komu, proč, Evropa 2, haló?
2: Pani.
1: Ano.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se jmenuješ, nebo jmenujete?
2: Vaneska.
1: Vaneska, a máš tam někoho u sebe, že jo?
2: Jo, mamku.
1: Super, tak co chcete s mamkou zahrát, Vanesko?
2: Justin Bieber.
1: Promiň ještě jednou.
0: Spuňte si rádio.
2: Justin Bieber, prosím.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber hrál.
2: Je, tak je škoda.
1: Tak máte někoho jiného, oblíbeného ještě?
0: Co něco podobného?
2: Hunter X.
1: No, výborně, to máme. A koho chcete pozdravit, nebo komu to chcete věnovat?
2: Mojímu bráchovi.
1: Tak jo, zdravíme brášku, tebe, Vanesko, mamku, celou rodinu, mějte se krásně.
2: Ahoj,
0: dobře, doražte domů, zase brnkněte, tady jsou Hunter X, čus.
1: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Ahoj.

0: Huntrix, Evropa 2, skoro 7:45.
1: Před námi už je zlatý hřeb dnešního programu, rubrika Žádný švanci, nebo Petr Švancar.
0: Ano, náš tým se rozšíří ještě o Petra Švancaru a probereme jeden speciální mezinárodní den, který se nás vlastně netýká v České republice.
1: Není to mezinárodní den, není. To je národní den pouze v některých zemích Evropy.
0: No, já jsem chtěl říct, že to je vlastně mezinárodní den, který se nás netýká, jakože některé národy ho mají, my teda ne, i když si myslím, že zrovna u nás bychom ho mohli slavit.
1: Jsou to národní dny vlastně, no.
0: Ano.
1: Podrobnosti za chvilku v rubrice Žádný švanci na Evropě 2.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je to opět tady. Hoši, vy jste mi chyběli. Plná sestava večer na maximum. Žádný švanci.
2: Ty mě vůbec. Zdravím tě, Ondro, ať se ti daří.
1: To říká vždycky. Přitom na mě tak jako mrkne tím svým očkem kulišáckým.
2: Mám tě rád. Nemůžeš za to, kde žiješ.
3: Kluci, dneska je 7. září. Já jsem koukal, není žádný světový den, ale je národní den, který slaví třeba ve Španělsku, v Itálii nebo ve Francii. A myslím, že u nás by se měl taky slavit, protože v těchto zemích dneska mají národní den salámů.
2: Já miluju. Miluju.
3: Já jsem si to myslel.
2: Vysočina, lovečáky, mi to úplně jedno.
1: Godhaj.
2: Hořčico, Godhaj výborný.
1: Král salámů se
2: ano,
1: říká, ne?
2: Ano, Godhaj, tak hlavně byl nejlevnější. Nejlevnější. Godhaj jsem vždycky kupoval na svačinu.
1: Proto to byl král, aha.
2: No jasně, to stálo úplně nic. Jo, masný to bylo, ty vole, to když dal někomu do boty, tak to neumil týden.
1: Proč by si dával Godhaj do
2: boty? To jsme dělali. Cože? Fakt? No jasně, do papučí. Když jsi měl svačinu z domu, už ten Godhaj nemusel, tak se to dal někomu do papuče.
1: Ne.
2: Jasně.
1: Ne.
2: To neznáš ty fóry obyčejný, nebo se prostě ve fotbale natřelo emulzou hřejivou slipy. Bylo fantastický, když pak on na kafe v jednu po tréninku vůbec nevěděl, co to je a myslel si, že a musel valit na kožní.
3: Tebe bych chtěl mít za kamaráda.
0: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Pondělní večer na maximum je ve svém finále.
3: Díky, že jste byli s námi a zase zítra od 18 hodin se slyšíme na Evropě 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Když se nevejdete do auta...
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javol!

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. 8 let.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
0: 88.2 a 105.5 FM.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdla, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
0: jsme Evropa 2.

0: Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy.
6: Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.